0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
0: A tomu říkáte rychle?
2: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
3: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
4: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
1: Ekokom.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
7: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Dobrý, dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
8: A tomu říkáte rychle?
10: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
11: Posloucháte Klasik Praha.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
5: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
6: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
7: Posloucháte Klasik Praha.

0: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Pěkné čtvrteční jitro 16. července. Čím se může stát svatební den v skutku výjimečným? Třeba tím, že vám ráno v den svatby věnuje slavný skladatel svou novou kompozici, přičemž si svou soukromou premiéru tato skladba odbyde na večerní svatební oslavě. Komu se něco takového přihodilo, se dozvíte v dnešním ranním vysílání. Přeji vám příjemný poslech.

Slyšeli jsme jednu z humoresek, tu nejznámější, číslo 7, Gesdur. Hrál ji symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod vedením Václava Smetáčka. A pochopitelně šlo o skladbu Antonína Dvořáka. Dnes máme 16. července a to byl také den, kdy se v roce 1858 narodil jeden ze slavných houslových virtuózů, ale také skladatel a dirigent, belgický vynikající umělec Jožin August Izají. A právě tohoto belgického houslistu potkala i ta situace o jeho svatbě. Ale více si o tom povíme až v průběhu dnešního ranního vysílání. Teď už budeme poslouchat hudbu Hectora Berlioze. Zazní druhá věta jeho fantastické symfonie s názvem Na plese.

Dozněla druhá věta fantastické symfonie Hektora Berlioce. Slyšeli jsme tu s názvem Na plese a hrál London Symphony Orchestra pod vedením Stanislava Skrovačevského. 7 hodin 12 minut, za chvíli ukázka z baletních scén Alexandra Glazunova. Uslyšíme šestou část Dance Oriental, tedy orientální tanec v podání Minnesotského orchestru. Co vás ale ještě čeká předtím, je předpověď počasí pro hlavní město. Ještě brzy ráno jsme mohli zažít doznívající déšť a přehánky a možná se ještě objeví, ale během dne bude polojasno až oblačno. Další lokální přehánky, výjimečně i bouřky, se mohou s menší pravděpodobností vyskytnout odpoledne. Ale odpoledne nás také čekají vysoké teploty mezi 28 až 30 stupni Celsia.

Dozněl orientální tanec, šestá část baletních scén Alexandra Glazunova. Hrál Minnesotský orchestr pod taktovkou Edo de Vartam a dohrál ve 7:45. Za chvíli ukázka hudby Ludovika Purse z filmu The Artist. Zaposloucháme se do hudebního téma My Suicide, a to v podání bruselské filharmonie pod taktovkou Ernsta van Thiela. Také mám pro vás informaci o dopravních komplikacích v Praze. Nehody se přihodily na Evropské ulici, a to na dvou místech. Buďte opatrní a pozorní.

0: Klasik Praha.
1: Atonalita a dodekafonie charakterizují tvorbu rakouského hudebního skladatele, teoretika a příležitostného malíře Arnolda Schönberga. 75. výročí jeho úmrtí připomeneme v dalším pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Co čteš, mami?
4: Senior doma CZ. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří.
5: No já nepotřebuji, mě to obstará dcera.
3: Já taky musím chodit do práce.
6: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Senior doma CZ. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
10: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
12: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
13: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
14: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
13: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
2: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme čtvrtou část anglické svity číslo 4 F-dur Johanna Sebastiana Bacha, Hrál Murray Peraja. A repertoár Johanna Sebastiana Bacha a také Ludvíka van Beethovena na housle dokázal skvěle provést Eugène Auguste Isaïe, slavný belgický virtuózní houslista, skladatel a dirigent, který se narodil před 168 lety. Bylo to 16. července roku 1858. Na housle jej učil hrát už od jeho pěti houslí, od jeho pěti roků, jeho tatínek, vynikající znalec housle a hry na housle. A později Eugène na to vzpomínal tak, že od tatínka získal základ všeho, co o svém nástroji věděl a co od něj potřeboval. Později ale stejně studoval dál na konzervatoři v Lutychu a také soukromně u Henrika Věňavského v Bruselu a nebo v Paříži, kde byl jeho učitelem Henri Vietamp.

Slyšeli jsme první část symfonie Tyleuše Janáčka. Hrála Státní filharmonie Brno pod vedením Františka Jilka a dohrála 2 minuty před 7:30. Dnes 16. července si připomínáme belgického virtuózního houslistu, hudebního skladatele a dirigenta, který se právě 16. července, ovšem v roce 1858 v Lutychu narodil. Je to Eugène Ysaÿe. Vystudoval konzervatoř v Lutychu, studoval i soukromně a hned po konzervatoři získal možnost hrát v orchestru, kterým se později stala Berlínská filharmonie. Ve svých 27 letech se pak stal solistou francouzského souboru Concert Colonne a založil i kvarteto nesoucí jeho jméno. Hrál i jako soulový houslista. Ovšem postupem času ve hře na housle jej začala limitovat jeho nemoc, kterou byla cukrovka. A tak se pak soustředil více na pedagogickou činnost, vedení souborů a kompozici.

0: dozněla první část hudebního žertu Wolfganga Amadea Mozarta. Hrál Pražský komorní orchestr pod vedením Bohdana Barchala. Je 7 hodin a 31 minut a za chvíli už budeme poslouchat krásné houslové solo. Bude to solo, které nám zahraje Josef Suka, tak nám trochu zpřítomní i skvělého belgického houslistu, který bohužel už nežije, ale o kterém se bájí, protože byl vynikajícím umělcem. Lidé obdivovali jeho značnou rozmanitost vibráta a také mistrovské rubáto. Mluvím o belgickém houslistu, dirigentovi a také skladateli Eugène Auguste Izaim. A ten zažil během svého života spoustu zajímavých příhod, protože byl skvělým umělcem, tak pro něj také komponovali slavní skladatelé, mezi nimi třeba Max Bruch, Camille Saint-Saëns i César Franck. A právě s tímto skladatelem se pojí u nás svatební příhoda, o které jsem mluvil v úvodu dnešního ranního vysílání. Eugène Auguste Izaim byl dvakrát ženatý a první svatbu měl 28. září roku 1886. César Franck svatebnímu páru ráno v den svatby daroval svou houslovou sonátu A-dur a pospěšné zkoušce Izaim skladbu pak předvedl na svatební oslavě. Ta svatba, jak jste slyšeli, byla v září a sonáta měla pak svou slavnostní veřejnou koncertní premiéru v Bruselu 15. prosince, ten samý rok. A to s Frankem v publiku, takže si užil nádhernou skladbu, kterou daroval. My si teď užijeme solo Josefa Suka v romanci Henryka Věňovského, slavného učitele, slavného žáka, tedy i Eugène Auguste Izaim.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Josef Suk dohrál romanci Hendrika Věňavského, doprovázeli hráči Pražského komorního orchestru. 7 hodin 37 minut a další pěkná skladba, tentokrát polka našim děvám Bedřicha Smetany.

Dozněla polka našim děvám Bedřicha Smetany. Hrál symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Václava Smetáčka a dohrál v 7 hodin 42 minut. Nyní se zaposloucháme do slavného tradicionálu The Little Green Lane a uslyšíme její aranžmá Samuela Ernsta Lovata v podání pouze vokálním. Zpívat bude soubor The King's Singers.

0: Dozněla známá skladba The Little Green Lane. My jsme ji slyšeli v podání souboru The King's Singers. Za chvíli nás čeká symfonie. Symfonie číslo 1 E-dur Hanse Rotha. Z ní se zaposloucháme do třetí věty, kterou zahraje Bamberský symfonický orchestr pod vedením Jakuba Hrůši. Je 7:45.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
6: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ladíte Klasik Praha.

0: Slyšeli jsme hrát Bamberský symfonický orchestr pod vedením Jakuba Hrůšim. Hrál nám třetí větu symfonie číslo 1 E-dur Hanse Rota a dohrál těsně před 8. ranní hodinou. Za chvíli uslyšíte zprávy a po nich skladbu Friderika Chopéna. Zaposloucháme se do koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 F-moll a uslyšíme ve třetí části solo Elizabeth Leonskaje.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: V Číně byl nedávno zadržen český občan, napsal to včera server Seznam zprávy, kterému informaci potvrdil mluvčí českého ministerstva zahraničí Adam Čorgo. Čeští diplomaté v Pekingu jsou podle něj s Čechem v konzulárním kontaktu. Podle serveru je zadržený muž český podnikatel, který v Číně obchodoval. Tamní bezpečnostní složky ho zadrželi na letišti už na konci června. Podnikatel je nyní ve vazbě a není jasné, z čeho přesně je obviněn. Evropská unie a Ukrajina uzavřely dohodu o společné výrobě dronů, oznámila včera v Kyjevě předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Má podle ní spojit ukrajinské bojové zkušenosti s evropskou průmyslovou kapacitou a přispět tak ke společné evropské bezpečnosti. Na Ukrajinu také přicestoval srbský prezident Aleksandr Vučić, který udržuje přátelské vztahy s Moskvou. Zúčastní se summitu Ukrajiny s jihovýchodní Evropou. Už jen do 31. srpna si návštěvníci stále expozice starých mistrů ve Schwarzenberském paláci na pražském Hradčanském náměstí mohou prohlédnout růžencovou slavnost od Albrechta Dürera. Jedno z nejcennějších děl ve svých sbírkách začne Národní galerie v září opravovat. Restaurátorské práce mohou trvat až 5 let. Oltářní obraz Růžencová slavnost vytvořil Dürer v Benátkách roku 1506. Dnes bude nad Českou republikou oblačno až polojasno. Zpočátku dopoledne čekáme místy až zataženo s doznívaním přeháněk. Přehánky a ojediněle bouřky se pak mohou vyskytnout ještě během dne. Večer budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 25 až 30 stupni Celsia a v 1000 metrech na horách bude kolem 21. To je ze zpráv a v 8 vše. Nyní už poslouchejme tóny Friderika Chopéna.
1: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme třetí část koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 F-moll Friderika Chopina. Hrála Česká filharmonie pod vedením Vladimíra Aškenáziho a solo měla Elizabeth Leonskaya. Je 8 hodin 10 minut. 16. červenec, právě dnes čtvrtek a právě tento čas, to je také chvíle, kdy uslyšíte v našem vysílání informace o dopravní situaci v Praze. Dvě dopravní nehody jsou nyní hlášeny, jedna v Evropské ulici a další v ulici Bělohorské mezi křižovatkami ulic Liborova a Heleny Malířové na Praze 6. Nyní se už ale zaposlouchejme do něčeho pěknějšího, do tance blažených duší Christopha Willibalda Glucka. Hrát nám bude orchestr Salzburg Konzert.

0: Slyšeli jsme Tanec blažených duší, skladbu Christopha Willibalda Glucka. Hrál Salzburg koncert a dohrál 2 minuty po 8:45. Za chvíli se zaposloucháme do první části orchestrální svity Skaramouche Daria Mioda. Předtím ale navštívíme tak trochu pomyslně Pražský hrad, protože i tam se můžete potěšit hudebními tóny. A to díky letnímu festivalu, který probíhá na Pražském hradě tak trochu skrytě. A to v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Už 15. ročník svatovíckých varhaních večerů můžete na Pražském hradě zažít, konkrétně právě v katedrále svatého Víta. Další z takových večerů je připraven na 21. červenec od 19 hodin a bude to v skutku unikátní hudební spojení, které vás v katedrále čeká. Michaela Káčerková, skvělá varhanice a hráč na lesní roh České filharmonie Ondřej Vrabec vytvoří mimořádně barevný večer, v němž zazní i světová premiéra skladby Jaroslava Tůmy právě pro varhany a lesní roh. Pokud se chcete zúčastnit takového pěkného koncertu, pak nás poslouchejte dál a budou moci být i 2 vstupenky zdarma vaše, ale musíte vyhrát soutěž.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: Operní zpěv přirovnává ke svému oblíbenému golfu. Nejraději by odpočíval v exotických krajích, ale muselo by se tam letět maximálně hodinu. A letos se v metropolitní opeře poprvé ve své kariéře potká s Escamilliem z Bizetovy Carmen. Mým dalším hostem je basbaritonista Adama Plachetka. V sobotu v 19 hodin se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
5: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
8: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Už tam budem?
10: Nech toho.
9: Raději už tam budem.
10: Přestaň. Štěl mě vedro.
11: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
12: Kontejnery Siegel, dobrý den.
13: Dobrej, dobrej. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
12: A tomu říkáte rychle?
14: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
15: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Tohle je Klasik Praha.

Slyšeli jsme havířskou polku z hudby ke hře Výlet pana Broučka na výstavu. Byla to hudba Karla Kovařovice, kterou nám zahrál symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Václava Smetáčka a dohrál 2 minuty před 8:30. Za chvíli ukázka z opery Porgy a Bess George Gershwina. Uslyšíme zpívat Cynthia Hayman a Willarda Whitea. Je známý duet Porgyho a Bess za doprovodu Londýnské filharmonie pod taktovkou Simona Rattla. Ovšem předtím nás čeká úvod k dnešní ranní soutěži. Už víte, co můžete vyhrát. Před chvílí jsem o tom hovořil. Jsou to 2 vstupenky na jeden ze svatovíckých varhaních večerů. Právě v toto léto probíhá už 15. ročník tohoto festivalu svatovíckých varhaních večerů a další je připraven na 21. července od 19. hodin. Je to koncert trochu unikátní, protože spojí zvuk varhan a lesního rohu. Na varhany bude hrát Michaela Káčerková a na lesní roh hornista České filharmonie Ondřej Vrabec. Vytvoří mimořádně barevný večer, v němž zazní i světová premiéra skladby Jaroslava Tůmy pro varhany a lesní roh. A to vše bude znít v katedrále svatého Víta. Krásný prostor, nádherný zvuk. To na vás čeká 21. července. Ale jen pokud si koupíte vstupenky anebo vyhrajete naši dnešní soutěž. A pokud ji chcete vyhrát, je třeba dodržovat pravidla našich soutěží. Najdete je na našem webu www.klasikpraha.cz. Také je důležité zavolat včas správnou odpověď a na správné telefonní číslo. To možná znáte, a kdo ne, opakuji. Je to toto telefonní číslo 739 987 987. Prosím, volejte jenom po dobu následující skladby. A teď už se dostáváme k soutěžní otázce. Na repertoáru onoho svatovíckého varhonního večera 21. července je i skladba Camille Saint-Saënsem Andante pro lesní roh a varhany. A já se ptám, zda Camille Saint-Saëns, tento známý francouzský skladatel, který uměl skvěle hrát na klavír, byl také varhaníkem a nebo jen pro varhany komponoval. Tedy otázka zní, zda byl Camille Saint-Saëns varhaníkem. Uměl hrát na varhany?

0: Slyšeli jsme duet Porgyho a Bess ze stejnojmenné opery George Gershwina. Zpívali nám Cynthia Hayne a Willard White za doprovodu Londýnské filharmonie pod taktovkou Simona Rattla. Dopíjeli 6 minut po 8:30 a s koncem té předchozí skladby skončila možnost také volat odpovědi na dnešní soutěžní otázku a tak vyhrát 2 vstupenky na jeden ze svatovíckých varhaních večerů už 15. ročníku tohoto festivalu na Pražském hradě v katedrále svatého Víta. 21. července o 19. hodin, tam můžete slyšet unikátní spojení varhan a lesního rohu. Hrát vám budou Michaela Káčerková a Ondřej Vrabec. A právě pro tyto dva hudební nástroje také zkomponoval jednu ze skladeb Camille Saint-Saëns, francouzský skladatel. Já se ptal na to, zda Camille Saint-Saëns uměl hrát na varhany, zda byl varhaníkem. A ano, byl varhaníkem, dokonce vynikajícím varhaníkem. Studoval hru na varhany vedle kompozice na Pařížské konzervatoři a během chvíle se z ní stal varhaní virtuos a později pravděpodobně nejlepší varhaník Evropy. Znal tedy varhany velice dobře a dokázal tak i zkomponovat skvělé skladby pro tento hudební nástroj. Výborně mi odpověděl hned první volající a tím byl pan Pavel Jaroš, tak já mu gratuluju ke skvělé výhře.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Slyšeli jsme hudbu Antonia Vivaldiho, zaposlouchali jsme se do první části jeho koncertu pro housle a smyčce S. Dur. Hrál nám soubor The Academy of Ancient Music pod taktovkou Andrew Menzie a dohrál v 8 hodin 40 minut. Nyní se zaposloucháme do klavírního sóla

koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 A dur. Hrát nám bude Leif Ove Andsnes a my se zaposloucháme také do hry dalších hráčů, tentokrát spojených pod jménem Bergenská filharmonie. Hrát budou pod vedením Dmitrije Kitajenka.

0: Klasik Praha.
1: Hned dvěma mezinárodním skladatelským soutěžím v oblasti klasické hudby se budeme věnovat v dalším dílu pořadu Slavná auditoria. Jedna se od roku 1975 koná v Ostravě, druhá vznikla v roce 2017 v Bazileji.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
1: Více se dozvíte v premiéře v pondělí od 19 hodin.
3: Muzika Florea se vrací k nejslavnějšímu dílu Jana Dismase Zelenky. Pod olivou míru a palmou cnosti koruna česká nádherně září celému světu. Tomuto melodramu o svatém Václavovi se dostane plné scénické podoby 29. a 30. července ve studiu Hrdinů v Praze. Více na muzikaflorea.cz.
0: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
10: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.

Před chvílí jsme si mohli vychutnat vůně noci, a to z Iberie, z obrazů pro orchestr Claude Debussyho. Hrála Česká filharmonie pod vedením Serge Bodo. Nyní nás ještě před 9:00 čekají tóny Johanna Sebastiana Bacha. Uslyšíme třetí část Braniborského koncertu číslo 6 B-dur v podání muziky antiky Köln.

0: Soubor Muzikantika Köln na originální nástroje nebo na jejich nápodobu pod vedením Reinharda Gebla dohrál třetí část braniborského koncertu číslo 6 B-dur Johanna Sebastiana Bacha přesně v 9 hodin. Na ranní vysílání navazuje dnešní dopolední blok, provázet vás jim bude stále Filip Sichra a těším se, že se v zápětí zaposloucháme do jedné z velmi slavných skladeb. Je to orchestrální skladba švýcarského skladatele Artura Onegra z roku 1923. Je to jedno z jeho nejčastěji hraných děl a nese název Pacific 231. Hudebně popisuje rozjíždějící se parní lokomotivu téhož jména. A určitě chápete, že autor tak musel být fanouškem lokomotiv. Dokonce je označoval za živá stvoření. Za chvíli tedy Pacific 231 Artura Onegra uslyšíme, a to v podání Dánského národního symfonického orchestru pod taktovkou Neeme Järviho.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Éterem projela slavná, známá lokomotiva Pacific 231, a to díky hudbě Artura Onegra, který stvárnil její rozjezd, jízdu i dojezd. Dánský národní symfonický orchestr pod vedením Neme Järviho započal touto skladbou nabídku dnešního dopoledního vysílání Rádia Klasik Praha. A my pokračujeme jemnější skladbou, a tou je árie Lašak Job Janga z opery Rinaldo Georga Friedricha Händla. Zpívá Ileana Kotrubaš.

Ileana Kotrubaš nám dopěla árie Lašakiu Pianka z opery Rinaldo Georga Friedricha Händla. Pěla za doprovodu souboru La Grande Écurie et la Chambre du Roi pod vedením Jeana-Claude Malgoara. 9 hodin 13 minut a další pěkná skladba dopoledního bloku na Rádiu Klasik Praha. Uslyšíte rituální ohňový tanec z baletu Čarodějná láska Manuela de Falla.

Dozněl rituální ohňový tanec z baletu Čarodějná láska Manuela de Falli v podání bostonského orchestru pod vedením Artura Fiedlera. Je 9 hodin 17 minut a my budeme poslouchat nyní hudbu filmovou, do jisté míry i seriálovou, protože uslyšíme první část hudby z téma z filmu Hunger Games, Síla vzdoru. Je to nahrávka z roku 2014, my se zaposloucháme do hudby Jamesa Newtona Howarda, hráty budou filharmonici města Prahy pod vedením Bena Palmera a solo bude mít Esther Abrami a vy uslyšíte, jak se filharmonici města Prahy dokázali vcítit do tématu z amerického dystopického dobrodružného filmu podle úspěšné knižní trilogie pro mládež.

0: Klasik Praha.
1: Další díl pořadu Švédský stůl přináší hudbu otce Jana Václava a syna Karla Filipa Stamicových. Jeden orchestrální kvartet a dva koncerty pro jeden a pro dva klarinety. Hrát bude kapela Koloniensis. Stanislav Předota se těší na setkání v neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
7: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
10: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Doktor Max.
11: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
12: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Slyšeli jsme druhou část sonáty pro klavír číslo 8 C mol, tedy část z patetické Ludvíka van Beethovena. Hrál nám Igor Levit a dohrál chvíli před 9:30. Nyní uslyšíme Šárku. Jak víte, to je symfonická báseň Bedřicha Smetany a my uslyšíme tedy třetí část známé Mé vlasti. Je to nahrávka, která byla pořízena za živého vystoupení v roce 2024, když tuto krásnou symfonickou báseň hrála Muzika Florea pod vedením Marka Štrincla.

Slyšeli jsme živou nahrávku Mé vlasti v dobově poučené interpretaci, kterou soubor dobových nástrojů Muzika Florea vydal závěrem roku 2024, a to v roce 200. výročí Smetanova narození. A slyšeli jsme symfonickou báseň Šárka Bedřicha Smetany. 9 hodin 41 minut a čas pro

Další pěknou skladbu dopoledního vysílání na rádiu Klasik Praha. Zahrají ji Anna Paulová a Jiří Lukeš. Zaposloucháme se tak v jejich podání do Vocalise Etude Oliviera Messiaena.

0: Dozněla předehra k prvnímu dějství opery Carmen Georges Bizeta. Hrál nám londýnský filharmonický orchestr pod vedením Georga Scholty. Za chvíli se zaposloucháme do ukázky z Mise Papé Marcelli, což je dílo Giovanni Pierluigi da Palestrina. Uslyšíme šestou část Agnus Dei a to v podání souboru The Sixteen pod vedením Harryho Christofferse.
1: Co čteš, mami?
2: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No já nepotřebuju, mě to obstará dcera.
1: Já taky musím chodit do práce.
3: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák! Říkej!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
9: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.

Slyšeli jsme šestou část nejznámějšího díla Giovanni Pierluigi da Palestrina. Byla to mše papeže Marcella, tedy misa papé Marcelli, a šestá část Agnus Dei. Tuto pěknou skladbu nám přinesl soubor The Sixteen pod vedením Harryho Christofferse. A do 10:00 nás doprovodí ještě v následujících 5 minutách skladba Sergeje Prokofjeva. Zaposloucháme se do čtvrté části jeho klasické symfonie číslo 1D dur v podání Pražského komorního orchestru.

0: Dozněla ukázka z klasické symfonie číslo 1 D-dur Sergeje Prokofjeva. Finále nám hrál Pražský komorní orchestr a dohrál těsně před 10:00. Za chvíli po tomto časovém oznámení uslyšíte hudbu Roberta Schumanna. Zaposloucháme se do druhé části symfonie číslo 1 B-dur, tedy do jarní symfonie. A uslyšíte, jak ji hrají berlínští filharmonikové pod vedením Herberta von Karajana.
1: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Dozněla jarní symfonie, slyšeli jsme druhou část tohoto díla Roberta Schumanna. Hráli ji berlínští filharmonikové pod taktovkou Herberta von Karajana. Nyní nás čeká návštěva české hudby. Od Bohuslava Martinů se zaposloucháme do druhé části, respektive do druhého ze tří českých tanců, do Dupáka, tak jak jej nahrál Libor Nováček.

Jak jste slyšeli, v hudbě Bohuslava Martinů byly znát vlivy 20. století a my se tak zaposlouchali sice do lidové melodie, do jednoho ze tří českých tanců, do dupáka, ale ovlivněného moderním hudebním přístupem. Hrál nám Libor Nováček. Je 10 hodin 10 minut a před námi další z klasických skladeb. Zaposloucháme se do hudby Vojtěcha Jírovce. Uslyšíme, jak tento český skladatel období klasicismu, mimochodem rodák z Českých Budějovic, který se prosadil v zahraničí a působil hlavně ve Vídni, Itálii i v Londýně, zkomponoval třetí část symfonie Concertante D dur. Právě tuto část nám totiž zahraje soubor London Mozart Players pod vedením Howarda Griffice. Sóla budou mít na housle Michael Foyle, na další housle Emily Sun a na violu Rosalind Ventris.

Slyšeli jsme třetí část symfonie Concertante de Dur českého klasicistního skladatele Vojtěcha Jírovce. Hrál nám soubor London Mozart Players pod vedením Howarda Griffice, komorní orchestr, který byl založený už v roce 1949 a je, nebo spíše patří mezi nejdéle nepřetržitě fungující komorní tělesa ve Spojeném království. My slyšeli hrát nejenom tento soubor, ale také soulisty a mezi nimi vynikali právě Michael Foyle, Emily Sun a Rosalind Ventris. Nyní se zaposloucháme do hudby mnohem mladší, do hudby Aarona Copelanda. Uslyšíme první část hudby k dokumentárnímu filmu The City z roku 1939. Hraje soubor Post Classical Ensemble pod vedením Angela Gila Ordoñeze.

0: Klasik Praha.
1: Další letní repríza pořadu Hudba v miléniu připomene díl, jehož hostem byl hudební skladatel Haštal Habka. Představí ukázky své tvorby i svůj pohled na současnou hudbu a jako vystudovaný lingvista se také zamyslí, jestli lze hudbu považovat za jazyk. Reprízu pořadu poslouchejte v úterý 21. července od 19 hodin na Klasik Praha.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
7: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tohle je Klasik Praha.

Slyšeli jsme třetí část symfonie číslo 4 e-moll Johannesa Brahmse. Hrál nám orchestr Revolutionnaire et Romantique pod vedením Johna Eliota Gardinera a dohrálo přesně v 10:30. Nyní se zaposloucháme do druhé části koncertu pro klavír a orchestr d-moll Wolfganga Amadea Mozarta. Solo nám zahraje Alfred Brendel a doprovázet jej bude skotský komorní orchestr pod taktovkou Charlesa McCrase.

Dozněla skladba Wolfganga Amadea Mozarta. Slyšeli jsme druhou část koncertu pro klavír a orchestr D-moll. Solo měl Alfred Brendel a doprovázel skotský komorní orchestr pod taktovkou Charlesa Mackerase. Chvíli po 10:30 nás čeká také setkání s tvorbou Arama Khachaturyana. Uslyšíme galop ze symfonické svity ze scénické hudby k hře Maškaráda. Hraje Státní filharmonie Brno pod vedením Jiřího Bělohlávka.

Arama Chačaturiana. Slyšeli jsme Státní filharmonii Brno pod vedením Jiřího Bělohlávka. No a po tónech Arama Chačaturiana přichází na řadu také tóny Vítězslava Nováka, který složil krásnou svitu pro malý orchestr slováckou. My se z ní zaposloucháme do o něco klidnější skladby, než byla před chvílí, a to do třetí části s názvem Zamilovaní. Hrát bude Pražská komorní filharmonie, dnes už Prague Filharmonia, ovšem z doby, kdy ji řídil Jiří Bělohlávek.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad. Ekokom.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
2: A tomu říkáte rychle?
4: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
7: všude zdejší, všude je fajn.
0: Ladíte Klasik Praha.

Slyšeli jsme hudbu Antonia Vivaldiho, zaposlouchali jsme se do sóla Fabia Biondiho a také do hry jeho kolegů ze souboru Europa Galante, protože Fabio Biondi je jejich vedoucím. Třetí část koncertu C-moll pro housle a orchestr Antonia Vivaldiho nyní vystřídá tvorba Eduarda Lalla. Zaposloucháme se totiž do árie Milia ze třetího dějství opery Krals i a my budeme poslouchat, jak ji pěkně naspíval Petr Nekoranec za doprovodu České filharmonie pod vedením Christophera Franklina.

Slyšeli jsme předehru k opeře Kouzelná flétna Wolfganga Amada Mozarta a ze Staatskapelle Dresden pod vedením Colina Davise, která nám tuto pěknou skladbu hrála, jsme vstoupili do poslední hodinky dnešního dopoledního vysílání Rádia Klasik Praha. Je 10:55 a teď už budeme vstupovat nejenom do další hodinky našeho dnešního dopoledního vysílání, ale také do pohádky. A budeme možná i skákat z jedné do druhé, neboť se zaposloucháme do hudby k baletu Z pohádky do pohádky Oskara Nedbala. Zaposloucháme se do první části, do intermeca a hraje jej Dvořákův komorní orchestr pod vedením Miroslava Homolky.

To byla ukázka baletu Z pohádky do pohádky Oskara Nedbala. První část intermezzo nám hrál Dvořákův komorní orchestr pod vedením Miroslava Homolky. Dohrál 8 minut po 11. a nás čeká seznámení s hudbou France Schuberta. Konkrétně se třetí částí Fantazie pro čtyřruční klavír F-moll. Rád nám budou vynikající klavíristé Bertrand Chamayou a Live Uwe Antsnes. My se tak budeme moci zaposlouchat do umění světových klavíristů.

Dozněla třetí část fantazie pro čtyřručník klavír F-moll France Schuberta. My jsme totiž slyšeli ukázku z alba Schubert Four Hands z roku 2025, kde dva světoví klavíristé Nor Ansnes a Francouz Chamayou hrají Schubertovi čtyřruční skladby. Ta právě teď dozněla v podání zmíněných vynikajících klavíristů a přenáší nás dál v našem dnešním dopoledním vysílání k další skladbě. A to bude hudba filmová, a to od Patricka Doyla. Uslyšíme ukázku z filmu Popelka z roku 2015.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna se zaměříme na filmy hereček, které získaly nejvíce Oscarů. Celkem 4 sošky má na kontě Audrey Hepburn. Za ní jsou s 3 soškami v závěsu Meryl Streep nebo Ingrid Bergman. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
5: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Už tam budem?
7: Nech toho.
6: Raději už tam budem.
7: Přestaň. Chtěl mě vedro.
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

Dozněla hudba Františka Xavera Duška. Slyšeli jsme první část symfonie B-dur, a to v podání souboru Helsinki Barok Orchestra pod vedením Aapa Heikkinena. To byla hudba klasicistního skladatele a také klavírního virtuóza, jak určitě víte, přítele Mozarta, jeho hostitel v Praze. My se teď zaposloucháme do o něco mladší skladby českého skladatele a tím bude Antonín Dvořák. Uslyšíme první část koncertu číslo 2 H-moll pro violončelo a orchestr. Solo má Tomáš Jamník a doprovází Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením Tomáše Netopila.

Slyšeli jsme hrát Tomáše Jamníka a Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Tomáše Netopila hudbu Antonína Dvořáka. A možná jste poznali, že šlo o koncert číslo 2H mol pro violončelo a orchestr, první část. Nyní však budeme poslouchat hudbu operní, a to z Turandot, známé opery Giacoma Pucciniho. José Cura nám zaspívá árii Nessun Dorma, jednu z těch nejslavnějších operních árií vůbec. Pět bude za doprovodu Philharmonia Orchestra pod taktovkou dalšího skvělého pěvce, ale také dirigenta a tak trochu i skladatele Plácida Dominga.

Jistě i dirigent Plácido Domingo té předchozí hudební ukázky ocenil pěvecké schopnosti José Curry, který nám zaspíval árii Nessun Dorma ze třetího dějství opery Turandot Giacoma Pucciniho. Plácido Domingo řídil doprovázející orchestr a tím byl orchestr Philharmonia Orchestra. Za pár vteřin budeme mít 11:45 a v uších nám bude znít veselá melodie od Edvarda Hagerupa Grieka. Uslyšíme tanec číslo 1 ze dvou norských tanců v podání Michaely Petry a anglického komorního orchestru pod vedením Okakamu.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Slyšeli jsme druhou část ze 4 kusů pro housle a klavír Josefa Suka. Solo nám zahrál vynikající interpret Daniel Matějč a další z mladých současných hudebníků světových kvalit. Jan Schulmeister jej doprovázel na klavír. Ještě 5 minut nám zbývá do 12., tedy do pravého poledne, dnes ve čtvrtek 16. července. A těch 5 minut bude patřit hudbě Antoine Boisse. Uslyšíme jednu skladbu s překladem v názvu Naše duše volné a šťastné. A uslyšíme, jak takovou skladbu přednese soubor Le Poème Harmonique pod vedením Vincenta de Mestre.

0: Dozněla krásná skladba Vincenta de Mestra a my se zaposlouchali do skladby s názvem Naše duše volné a šťastné. Pod vedením Vincenta de Mestra nám hrál soubor a zpíval soubor Le Pomme Harmonique. Nyní už je 12 hodin pravé poledne a to značí i na dnešním dní i začátek dnešního odpoledního vysílání. To dopolední je u konce a odpoledním vás bude provázet Miroslava Časarová. Filip Sichra vám přeje krásný čtvrtek.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

0: Dozněla nám třetí věta ze symfonie La Jolla pro klavír a orchestr Bohuslava Martinu. Ondřej Kukal řídil Pražský komorní orchestr, na klavír hrál Josef Hála. Máme 6 minut po 12. hodině, to tedy znamená, že jsem si předala žezlo s mým kolegou Filipem Sichrou. Od mikrofonu vás teď tedy zdraví Mirka Časarová a na rádiu Klasik Praha nám začíná odpolední vysílání. Začali jsme hudbou Bohuslava Martinu a dnes, ve čtvrtek 16. července, budeme pokračovat Thomasem Newmanem, Gabrielem Fauré či Ralphem von Williamsem. Ale nejprve tu máme novinku týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: V rubrice Novinka týdne si tentokrát poslechneme ukázku z nového alba, které demonstruje, že čembalo nemusí mluvit jen hlasem minulosti. Vynalézavé sólové i koncertantní skladby pro tento historický klávesový nástroj a jeho charakteristický drnkavý zvuk komponovali i mnozí skladatelé 20. století, převážně představitelé směru označovaného jako neoklasicismus. Této moderní literatuře pro čembalo se věnuje oceňovaný mladý čembalista Justin Taylor na novém albu s názvem Harpsichord Římská 20, které vyšlo koncem května na labelu Alpha Classics. Na nahrávání si vybral odpovídající nástroj ze 70. let minulého století, který je hybridem mezi historicky konstruovanými čembaly a novodobými modely značky Pleyel. Na albu najdeme dva čembalové koncerty s orchestrem, kterým je v tomto případě Orchestr National de Lille, instrumentačně nápaditý koncert Hendrika Goreckého z roku 1980 a Poulenkův pastorální koncert Champêtre z 20. let. Pro stejnou solistku jako Poulenc, tedy pro průkopnici moderního čembala Vandu Landovskou, napsal svůj komorní čembalový koncert také Manuel de Falla. S komorním nástrojovým obsazením pak čembalo spojil i Jean Francais v koncertu z roku 1959. Tato koncertantní díla jsou na nahrávce proložena solovými kusy. Kratičkým úryvkem z Bartókova Mikrokosmu, jedním ze dvou emprompty Bohuslava Martinu, krátkou kompozicí současného autora Stefana Gasota. A v závěru překvapivě zazní také ragtime Maple Leaf Rag od Scotta Joplina. Jako hudební ukázku uslyšíme část z komorního koncertu Jeana Francaise. Na čembalo hraje Justin Taylor.

Poslouchali jsme část z komorního koncertu Jeana Francéze a na čembalo hrál Justin Taylor. Ten se nám tak představil ze svého alba, které vydal, a postavil tam čembalo do hlavní role a my jsme vám toto album přinesli jako naši novinku týdne. Teď tu máme filmovou hudbu, je tu téma z filmu Vykoupení z věznice Shawshank, film z roku 1994 a hudba Thomse Newmana.

0: Klasik Praha.
1: Neuvěřitelných 120 titulů na hudebních nosičích a přes 450 nahrávek pro rozhlas a televizi má za sebou můj další host v pořadu. V letošním roce oslaví významné životní jubileum. Loni si připomenul 40. výročí Stamicova kvarteta, jehož je členem. Violista Jan Pěruška je profesorem na AMU i porotcem violových soutěží. V pořadu s premiérou ve čtvrtek v 19 hodin představí nové nahrávky. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní?
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
5: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odklad.
7: Ekokom.
8: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
9: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
10: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
11: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Tak to byla úvodní část z díla Masky a Bergamasky, které napsal Gabriel Fauré. Zahrál jej Orpheus Chamber Orchestra. Blížíme se k 12:30 a před námi je fantazie na téma písně Green Sleeves Ralpha von Williamse. Barry Wordsworth řídí The New Queen's Hall Orchestra.

Greensleeves, anglická lidová píseň, autor je neznámý, přesněji řečeno nejistý. Píseň byla poprvé zaznamenána v září roku 1580, občas bývá považována za irskou lidovou, někdy zase bývá připisována anglickému králi Jindřichu VIII. V písni se podle jednoho z vysvětlení zpívá o ženách, které se milovaly v přírodě a zůstávala jim na šatech tráva. Tedy nebyly to ctné dámy, protože neprovdané se nemohly milovat vůbec a ctné jen s manželem a ještě k tomu soukromí, ne venku na trávě. Proto se o těch nepočestných říkalo, že mají zelené rukávy. My jsme poslouchali fantazii na téma písně Greensleeves. Fantazii, kterou napsal Ralph Vaughan Williams, Barry Wordsworth řídil The New Queen's Hall Orchestra. Minutku po půl jedné se vydáváme do Itálie. Je tu symfonie číslo 4 A-dur, takzvaná italská, Felixe Mendelssohna Bartoldiho. Z této symfonie si poslechneme první větu. Chamber Orchestra of Europe řídí Jany Knezecegen.

Dozněla první věta Allegro Vivace ze symfonie číslo 4 a dur takzvané italské Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Janik Nezecegen řídil Chamber Orchestra of Europe. Půl kreis Amica Mea, skladba v instrumentální úpravě od Giovanni Pierluigi da Palestriniho, si poslechneme v podání Voce Suaves, které řídí Jörg Andresas Betticher.

0: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nevím, ho! Nic tě neudělal!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším, Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
13: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
14: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
15: Ladíte Klasik Praha.

To byla čtvrtá věta z koncertu pro klavír, trubku a orchestr číslo 1 Dmitrije Šostakoviče. Hugo Wolf řídil The Sample Chamber Orchestra, na klavír hrála Elizabeth Leonskaya, na trubku Gary Bordner. O 13. hodině tu budou zprávy, ale s touto hodinkou se rozloučíme árií Jak krásná je hudba. Závěr z komické opery Richarda Strause z roku 1935, Mlčenlivá žena.

0: Jak krásná je hudba, tak to byla árie z opery Mlčenlivá žena Richarda Strause, komická opera z roku 1935. A tuto árie zpívá na konci, v samém závěru, starý bručoun a bývalý námořník Sir John Morosus. Toho nám stvárnil basbaritonista Theo Adam a společně s ním hrála štátskapele Dresden, kterou řídil Marek Janovsky. Je minutka po 13. a jsou tu zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Ukrajinský parlament ve čtvrtek podle očekávání schválil jmenování Serhije Koreckého novým ukrajinským premiérem. Hlasovalo pro něj 289 ze 450 zákonodárců. Jeden byl proti, 7 se zdrželo a 21 zákonodárců nehlasovalo. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna byl pro podezření z domácího násilí vykázán na 2 týdny z domu. Policie mu rovněž zadržela jeho legálně držené zbraně. Poslanec vykázání potvrdil, nicméně trvá na své nevině. Žádné obvinění zatím nepadlo. Jižní Moravou se ve středu večer prohnala silná supercela, která za sebou zanechala značné škody. Podle meteorologů je způsobil jev označovaný jako downburst, který přináší mimořádně silné nárazy větru. Mezi zasaženými byla i obec, kterou před 5 lety zasáhlo ničivé tornádo. Filozofická fakulta chce zrušit translatologii. Petici podepsali 1000 lidí. Proti plánovanému kroku sepsali zaměstnanci petici, která během několika dnů nazbírala téměř 4 000 podpisů. Důrazně protestujeme a žádáme veřejnost o podporu, vyzývají. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy od ledna 2027 zruší ústav translatologie, který připravuje budoucí překladatele a tlumočníky v 5 jazycích od angličtiny přes francouzštinu, němčinu, ruštinu a po španělštinu. Novoměstská horácká galerie v Jihlavě se v sobotu 18. července stane dějištěm prvního ročníku festivalu Milion tónů pro demokracii. Hlavní hvězdou akce, kterou spořádá spolek Milion chvilek pro demokracii, bude kapela Garáž a Tony Ducháček. A jaké bude zítra, nebo jaké je dnes počasí? Tak během dne polojasno až oblačno a ojedinělé a na severozápadě Čech přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů. Tak to byly zprávy o 13. My tu teď máme symfonii z oratoria Solomon Georga Friedricha Händla.
1: Jsme Klasik Praha.

Další jest královny ze Sáby z oratoria Salomon Georga Friedricha Händla. Oldřich Valček řídil virtuozity Praha, na čembalo hrál Aleš Bárta. Máme 6 minut po 13. hodině, odpolední vysílání je tedy v plném proudu a před námi je 5. symfonie Ludvíka van Beethovena. Z takzvané osudové si poslechneme druhou větu. David Zinman řídí Tonhalle Orchester Zürich.

Tak to byla druhá věta z osudové symfonie Ludvíka van Beethovena. Symfonie číslo 5 C-moll nahrál Tonhalle Orchestr Zürich, které řídil David Zinman. Je 13:45 a my se vydáváme do přístavu El Puerto ze svity Iberia Isaaca Albenisa. Eduardo Mata řídí Dallaský symfonický orchestr.

0: Klasik Praha.
1: Hned dvěma mezinárodním skladatelským soutěžím v oblasti klasické hudby se budeme věnovat v dalším dílu pořadu Slavná auditoria. Jedna se od roku 1975 koná v Ostravě, druhá vznikla v roce 2017 v Bazileji.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
1: Více se dozvíte v premiéře v pondělí od 19 hodin.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
2: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
4: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
5: Ptáš se mraku.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Všude zdejší, všude je fajn.
0: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Tak to bylo Preludium a serenáda s pantomimy Der Schneemann Ericha Wolfganga Korngolda. Alexander Schelly řídil Královskou štokholmskou filharmonii. Na housle hrál Daniel Hope. U houslí ještě zůstaneme, ale posuneme je do koncertního provedení. Je to koncert pro housle a smyčce číslo 2 E-dur Johanna Sebastiana Bacha. Třetí větu si poslechneme v podání Giuliana Carmignoli.

Dozněla třetí věta z koncertu pro housle a smyčce číslo 2 Edur Johana Sebastiana Bacha. Hrál nám soubor Concerto Köln a na housle Giuliano Carmignola. Přesouváme se do opery. Máme tu Richarda Wagnera a Isoldinu Smrt z lásky z opery Tristan a Isolda. Andrés Orozco Estrada řídí frankfurtský rozhlasový orchestr.

Poslouchali jsme Liebestod, Isoldinu smrt z lásky z opery Tristan a Isolda, Gesamtkunstwerk Richarda Wagnera. Hrál nám frankfurtský rozhlasový orchestr, který řídil Andres Orozco Estrada. A teď jdeme k lehčejší muze, je tu předehra k operetě Krásná Galatea. France von Suppé, Martin Sieghardt řídí symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě.

Krásná Galatea, klasická opereta, kterou v roce 1865 složil Franz von Suppé, skvostné dílo vídeňské operetní školy. My jsme k tomuto dílu si poslechli jeho předehru, a to v nahrávce Symfonického orchestru Slovenského rozhlasu v Bratislavě, který řídil Martin Sieghardt. Před námi jsou teď legendy Antonína Dvořáka, poslechneme si devátou část. Jiří Bělohlávek řídí Pražskou komorní filharmonii.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
1: A tomu říkáte rychle?
3: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
5: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Jsme Klasik Praha.

Tak to byla solová sonáta pro solové housle číslo 2 a mol, ze které jsme si poslechli úvodní preludium. Autorem byl Jean Isaï a na housle hrál Daniel Matejča. Před druhou hodinou je tu poslední skladba a tou je druhá věta ze symfonie číslo 2 C-dur Roberta Schumana. Leonard Bernstein řídí Vídeňské filharmoniky.

0: To byla druhá část Skerco ze symfonie číslo 2 C-dur Roberta Schumana. Leonard Bernstein řídil Vídeňské filharmoniky. S touto skladbou jsme došli do 14. hodiny. Otvíráme další vysílací hodinu na Radio Klasik Praha a začínáme hudbou France Tundra a souborem L'Arpeggiata.
1: Spát, spát, já nemohla bych spát, mě v hlavě znějí tóny kouzelné.
0: Tak pojďme ty kouzelné tóny poslouchat na Rádiu Klasik Praha společně. Zdraví vás Mirka Časarová.

Ano, i v červenci může na Radio Klasik Praha znít vánoční árie Ein kleines Kindlein. To snad proto, že pokud by vám bylo dnes příliš horko, tak právě jste se mohli maličko ochladit hudbou France Tundra v podání souboru L'Arpeggiata a zpívala sopranistka Céline Chen. Jsou 3 minuty po 14. a před námi je 3. věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 G-moll Camille Saint-Saëns.

Rázná třetí věta v presto tempu z koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 G-moll Camille Saint-Saënse. Emmanuel Viom řídil PKF Prague Philharmonia, na klavír hrál Andrew von Oyen. Přestože máme 10 minut po 14, tak si tu můžeme užít noc a nebude to jen tak ledajaká, bude to letní noc v Madridu Michaila Ivanoviče Glinky. Keith Clark řídí symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě.

0: Klasik Praha.
1: A tonalita a dodekafonie charakterizují tvorbu rakouského hudebního skladatele, teoretika a příležitostného malíře Arnolda Schönberga. 75. výročí jeho úmrtí připomeneme v dalším pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
5: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Všude je fajn. Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
9: A s kódem KFC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
8: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
9: Tak využijte kód KFC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
8: Více informací v restauracích KFC.
10: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
11: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
12: Luboši, ty ho nevím, ho, nic tě neudělal.
11: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
0: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

0: Poslouchali jsme píseň Dívka s vlasy jako len od Claude Debussyho, ale jedná se o rané dílo za života nevydané, které hudebně nijak nesouvisí se známým preludiem téhož názvu. Společně toto dílko, tuto nádhernou píseň natočila mladá francouzská sopranistka Julie Rose, vítězka pěvecké soutěže Operalia a také Susan Manoff, zkušená americká klavíristka, která působí ve Francii. A my tu teď máme naši pravidelnou rubriku, která vám představuje nové tituly z nakladatelství Vyšehrad.
1: Sponzorem pořadu je nakladatelství Vyšehrad. Přinášíme knihy, které vás zvou k osobnímu rozhovoru se světem.
0: Vítám vás u pořadu Knižní novinky, který představuje nové tituly z nakladatelství Vyšehrad. Dnes se nám představí François Villon, básník, jehož osud fascinuje čtenáře už více než 500 let a zabývá se jim francouzský historik Jean Favier. Znám vše, ač nic bych neznal radši. Znám chlapy mdlé i ruměné. Znám smrt, jež všechny pod zem vtlačí. Znám cokoliv, jen sebe ne. Sebeironie, životní zkušenost i vědomí vlastní pomíjivosti. To vše se koncentruje v několika verších François Villona, básníka, jehož osud fascinuje čtenáře už více než 500 let. Francouzský historik Jean Favier se v knize François Villon vydává po stopách skutečného člověka, který se za legendou skrýval. Na základě dobových dokumentů i samotných básní rekonstruuje Villonův pohnutý osud a zároveň otevírá brány Paříže 15. století. Nejde přitom jen o portrét jednoho básníka. Před čtenářem ožívá svět studentů, obchodníků, žebráků, zlodějů i šlechticů. Svět, ve kterém se studovalo a podvádělo, slavilo i umíralo, věřilo v Boha, hodovalo, milovalo a psali se verše, které přežily staletí. Text doplňují ukázky z Villonovy poezie v překladu Jarmily Loukotkové. Díky nim není François Villon jen historickou biografií, ale také setkáním s hlasem básníka, který dokázal být stejně drsný jako něžný a stejně ironický jako lidský.
1: Sponzorem pořadu je nakladatelství Vyšehrad. Přinášíme knihy, které vás zvou k osobnímu rozhovoru se světem.

Dozněla úvodní věta ze 4. symfonie D-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Trevor Pinnock řídil The English Concert. Z jarního jitra tak to je skladba Lily Boulanger, kterou si poslechneme v nahrávce Orchestre National de Lyon.

Poslouchali jsme symfonickou báseň s názvem Z jarního jitra, kterou napsala francouzská skladatelka Lili Boulanger, která zemřela v pouhých 24 letech. Hrál nám Orchestre National de Lyon, který řídil Nikolaj Schepp-Snyder. Je 8 minut po půl třetí a nás čeká kabardinský smyčcový kvartet číslo 2 F-dur Sergeje Prokofjeva. Poslechneme si třetí větu a hraje nám Pavel Haas kvartet.

0: Co čteš, mami?
1: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No já nepotřebuju, mě to obstará dcera.
0: Já taky musím chodit do práce.
2: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
3: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Raději už tam budem?
7: Přestaň! Chtěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
11: Klasik Praha.
12: Klasik Praha.

Dozněla nám první věta s názvem Amoroso z koncertu pro violončelo a orchestr G-dur Nicole Porpory. Harry Bickett řídil The English Concert, na violončelo hrál Josef Krauč. Nám se blíží 15. hodina, ta tu bude za 5 minut. Co nás v ní čeká? Tak bude tu třeba svěcení jara Igora Stravinského, koncerto Grosso C moll Arcangela Corelliho, kantáta Claude Debussyho, či fantazie Joaquina Rodriga, spousta krásné hudby. V této hodině je tu ještě polonéza z baletních scén Alexandra Glazunova.

0: Dozněla polonéza z baletních scén Alexandra Glazunova. Edo de Wart řídil Minnesotský orchestr. Je tu 15 hodin na Radio Klasik Praha, začíná další vysílací hodina. Zahájíme ji jarními chorovody ze svěcení jara Igora Stravinského.
1: Jsme Klasik Praha.

Dozněly jarní chorovody ze svěcení jara Igora Stravinského. Karel Ančerl řídil Českou filharmonii. Před námi je teď hudba George Delery, Joaquina Rodriga či Claude Debussyho. Ze všeho nejprve ale zazní koncerto Grosso C-moll Arcangela Corelliho.

Tak to bylo Allegro, čtvrtá věta z koncerta Grossa C moll Arcangela Corelliho. Sigiswald Quicquend řídil Petit Band. Máme tu hudbu Claude Debussyho, poslechneme si jeho preludium kantátu La Demoiselle Ellie v úpravě pro klavír. Na klavír hraje Víkingur v Olafson.

Tak to bylo preludium v úpravě pro klavír z kantáty La Damoiselle Eli Claude Debussyho. Na klavír nám hrál Víkingur Olafsson. Teď nás čeká čtvrtá věta Canarios, fantazie pro šlechtice Joaquina Rodriga. Budeme poslouchat aranž pro tipl a orchestr. Tipl, tradiční kolumbijský nástroj, je to druh sopránové vícestrunné kytary. Bude na ní hrát Juan Manuel Araque Rueda. Vojtěch Sporný řídí jeho českou komorní filharmonii České Budějovice.

Koncert Fantazie pro šlechtice napsal španělský skladatel Joaquín Rodrigo v roce 1954 pro kytaristu jménem Andrés Segovia, který měl šlechtický titul markíze. Odtud si tady můžeme vysvětlit název skladby. Poslouchali jsme čtvrtou větu, Canario, ale v aranži pro tipl a orchestr. Tipl, tradiční kolumbijský nástroj, a hrál nám na něj kolumbijský hudebník Juan Manuel Araque Rueda za doprovodu Jihočeské komorní filharmonie České Budějovice, kterou řídil Vojtěch Spurný. Teď se vydáváme do světa filmu. Je tu film Dvě Angličanky a kontinent s hudbou Georgea Dalleryho.

0: Klasik Praha.
1: Operní zpěv přirovnává ke svému oblíbenému golfu. Nejraději by odpočíval v exotických krajích, ale muselo by se tam letět maximálně hodinu. A letos se v Metropolitní opeře poprvé ve své kariéře potká s Escamilliem z Bizetovy Carmen. Mým dalším hostem je basbaritonista Adam Plachetka. V sobotu v 19 hodin se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Tohle je Klasik Praha.

Poslouchali jsme hudbu Antonia Vivaldiho, třetí větu z koncertu G-dur pro dvě violončela a smyčce. Hans-Peter Hofmann řídil European Union Chamber Orchestra, na violončela hrál manželský pár Julian a jak syn Lloyd Webrovi. O sole mio, známá píseň Eduarda Di Capui, kterou si poslechneme v podání Luciana Pavarottiho.

slavná italská neapolská píseň O sole mio, tedy Moje slunce, kterou napsal italský skladatel Eduardo Di Capua. A slova k písni napsal básník Giovanni Capuro. Poprvé zazněla v roce 1898. My jsme ji poslouchali v nahrávce National Philharmonic Orchestra, který řídil Giancarlo Chiaramelo, zpíval Luciano Pavarotti. O půl čtvrté se můžeme seznámit s čarodějovým učněm. Scherzo podle balady Johanna Wolfganga Goetheho zhudebnil Paul Dyka. James Levine řídí Berlínské filharmoniky.

u berlínských filharmoniků, které řídil James Levine. Před námi je teď Andantino Grazioso, H-dur pro lesní roh a smyčce od Wolfganga Amadea Mozarta. Budeme poslouchat soubor Radek Baborák Ensemble a na lesní roh Radek Baborák.

0: Doznělo Andantino Grazioso Hádur pro lesní roh a smyčce Wolfganga Amadea Mozarta. Poslouchali jsme Baborák ansámbl na lesní roh solově Radek Baborák. Nám se blíží 16. hodina, tato bude za 15 minut. V ní se můžete těšit na slovanské tance Antonína Dvořáka, St. Paul's Suite Gustava Holsta, první symfonii Edvarda Elgara či ústřední píseň z filmu Zpívání v dešti. V této hodině ještě zazní Claudio Saracini a za malou chvíli třetí symfonie Alexandra Porfirjeviče Borodina.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90.

0: 50 až do 21. července. Kaufland. Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
1: A tomu říkáte rychle?
3: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
4: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
5: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

Dozněla druhá věta, Vivo ze symfonie číslo 3 Amol Alexandra Porfirjeviče Borodina. Steven Gunzenhauser řídil symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě. A pokud nemáte žádné plány na večer, tak co pokračovat v poslechu Rádia Klasik Praha. V 19 hodin vás totiž čeká pořad z archivu osobností. Ivan Dlask si pozval violistu Jana Pěrušku a budou si povídat o jeho životní dráze. Jan Pěruška se totiž letos dožil významného životního jubilea. Ve 20 hodin koncert bez smokingu, dnes s hudbou Friderika Chopina a klavíristkou Elizabeth Leonskajou. A ve 22 hodin repríza pořadu Slavná auditoria. Jiří Vejvoda vás vezme do unikátních prostor pungevních jeskyní Moravského krasu, kde se už déle než 20 let koná unikátní hudební festival Čarovné tóny Macochy. Tak to byla pozvánka pro dnešní večer a teď tu máme ze sbírky Le Seconde Musique píseň Slyšte plačtivý duchové podsvětí od Claudia Saracinyho. Zpívá kontratenorista Jakub Josef Orlinsky.

0: Slyšte plačtivý duchové podsvětí. Skladba z roku 1620, příklad rané doprovázené monodie z pera Claudia Saracinyho. Loutnisty, skladatele a také zpěváka byl nejspíše amatérským hudebníkem a přesto ho obdivovali i jeho současníci Monteverdi nebo Sigismond d'India. Duchovalo se 133 jeho písní. My jsme poslouchali soubor Il Pomodoro, který ale zpíval s ním Jakub Josef Orlínsky. Teď máme minutku po 16. hodině a na Rádiu Klasik Praha nám začíná podvečerní vysílání. Začneme slovanskými tanci Antonína Dvořáka, je tu Furiant.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Tak to byl Furiant, co by osmitanec z první řady slovanských tanců Antonína Dvořáka. Vladimír Válek řídil symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze. Před námi je celá řada krásné hudby, poslechneme si zpívání v dešti, ústřední píseň z tohoto filmu. Také zazní druhá věta ze symfonie číslo 1 Edvarda Elgara a teď už tu máme intermezzo ze St. Paul's Suite Gustava Holsta.

Poslouchali jsme třetí část Intermezzo ze svity svatého Pavla Gustava Holsta. Toto populární dílo dokončil v roce 1913 a pojmenoval jej podle dívčí školy svatého Pavla v Hammersmithu v Londýně, kde působil jako učitel hudby a byl škole vděčný za vybudování zvukotěsného studia. Svita je jednou z mnoha skladeb, kterou napsal pro studenty školy. My jsme ji poslouchali v nahrávce London Concertante Chamber Ensemble. Je 10 minut po 16. a nás čeká druhá věta ze symfonie číslo 1 Asdur Edvarda Elgara.

Poslouchali jsme druhou větu z první symfonie Azdur Edwarda Elgara. Andrew Davis řídil Philharmonia Orchestra. A teď tu máme ústřední píseň z filmového muzikálu z roku 1952, Singing in the Rain, tedy Zpívání v dešti. V původním muzikáli naspíval Gene Kelly, mimochodem také režisér filmu, ale píseň je daleko, daleko starší, pochází už z roku 1929. Hudbu Nasioha Browna nám na violončelo hraje Kutie Capison s doprovodem Britaňského národního orchestru.

0: Klasik Praha.
1: Další díl pořadu Švédský stůl přináší hudbu otce Jana Václava a syna Karla Filipa Stamicových, jeden orchestrální kvartet a dva koncerty pro jeden a pro dva klarinety. Hrát bude kapela Koloniensis. Stanislav Předota se těší na setkání v neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
6: Ekokom. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
7: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
9: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, CZ.
10: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Dozněla třetí věta z koncertu G-dur pro anglický roh Johanna Sebastiana Bacha. Na ten hrál Dominik Wollenweber a společně s ním kolegium berlínských filharmoniků. Teď je přesně 16:30 a my tu máme klavírní koncert Sergeje Rachmaninova, ten populární s číslem 2, a zazní druhá věta Adagio sostenuto. Na klavír hraje Lukáš Vondráček, Tomáš Brauner řídí Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK.

Celkem 4 klavírní koncerty napsal Sergej Rachmaninov, ovšem ten druhý patří k jeho nejpopulárnějším. Právě z tohoto díla, z koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 C-moll, jsme slyšeli druhou větu Adagio sostenuto. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Tomáš Brauner, na klavír hrál Lukáš Vondráček. Teď tu máme populární skladbu Věz gladiátorů Julia Fučíka. Gard Albrecht řídí Českou filharmonii.

Vjezd gladiátorů, jeden z nejznámějších pochodů na světě a nejznámější, nejslavnější dílo českého hudebního skladatele Julia Fučíka. Ten tuto skladbu napsal jako vojenský

0: velký pochod v roce 1897. V Americe ji pak spopularizoval kanadský skladatel Louis Philip Larendo, který pochod upravil a vydal jej pod názvem Thunder and Blazes. A tato verze pak začala být masivně užívána v cirkusech, zejména při nástupu klaunů. A v důsledku toho se Fučíková melodie stala jednou z nejznámějších na světě, přestože její původní autor zůstával stále neznámý. Další úpravu pak provedl italský skladatel Nino Rota pro Felliniho filmy Klauni a Sladký život. Proto v Itálii někdy jako autor této skladby bývá uváděn Nino Rota. Každopádně Julius Fučík, hvězd Gladiátoru, a Gert Albrecht řídil Českou filharmonii. Za malou chvíli je tu část z opery Královna víl Henryho Purcella.
1: Co čteš, mami?
2: Senior doma CZ. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No já nepotřebuju, mě to obstará dcera.
1: Já taky musím chodit do práce.
3: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Senior doma CZ. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
6: Třikrát zelená, smažák!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
9: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
10: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
11: Tohle je Klasik Praha.

Tak to bylo Air a Rondo z opery Královna Víl Henryho Purcella. Thomas Hengelbrock řídil Freiburský barokní orchestr. Poslední skladbou v této vysílací hodině, tedy před hodinou 17, jsou slovenské zpěvy. Výběr z písní na slova slovenské lidové poezie Vítězslava Nováka. Na klavír hraje Miroslav Sekera, zpívá mezzosopranistka Eva Garajová.

0: Mezzosopranistka Eva Garajová a klavírista Miroslav Sekera, dva protagonisté slovenských zpěvů, výběru od Vítězslava Nováka. Je přesně 17 hodin, my pokračujeme dál se skvělou hudbou a například teď s Karlem Stamicem je tu Rondo, třetí věta z jeho koncertu Esdur pro klarinet a orchestr číslo 12.
1: Tohle je Klasik Praha.

0: Dozněla třetí věta rondo z koncertu S-dur pro klarinet a orchestr číslo 12 Karla Stamice. Mirko Krebs řídil komorní orchestr Tesaríny Radio Brno a na klarinet hrál Emil Drápela. Je 6 minut po 17. hodině a my tu máme pravidelnou rubriku Novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: V rubrice Novinka týdne si tentokrát poslechneme ukázku z nového alba, které demonstruje, že čembalo nemusí mluvit jen hlasem minulosti. Vynalézavé solové i koncertantní skladby pro tento historický klávesový nástroj a jeho charakteristický drnkavý zvuk zkomponovali i mnozí skladatelé 20. století, převážně představitelé směru označovaného jako neoklasicismus. Této moderní literatuře pro čembalo se věnuje oceňovaný mladý čembalista Justin Taylor na novém albu s názvem Harpsichord Římská 20, které vyšlo koncem května na labelu Alpha Classics. Na nahrávání si vybral odpovídající nástroj ze 70. let minulého století, který je hybridem mezi historicky konstruovanými čembaly a novodobými modely značky Pleyel. Na albu najdeme dva čembalové koncerty s orchestrem, kterým je v tomto případě Orchestre National de Lille, instrumentačně nápaditý koncert Hendrika Goreckého z roku 1980 a Poulenkův pastorální koncert Champêtre z 20. let. Pro stejnou solistku jako Poulenc, tedy pro průkopnici moderního čembala Vandu Landovskou, napsal svůj komorní čembalový koncert také Manuel de Falla. S komorním nástrojovým obsazením pak čembalo spojil i Jean France v koncertu z roku 1959. Tato koncertantní díla jsou na nahrávce proložena solovými kusy. Kratičkým úryvkem z Bartokova Mikrokosmu, jedním ze dvou emprompty Bohuslava Martinů, krátkou kompozicí současného autora Stefana Gasota a v závěru překvapivě zazní také Ragtime Maple Leaf Rag od Scotta Joplina. Jako hudební ukázku uslyšíme část z komorního koncertu Jeana Francese. Na čembalo hraje Justin Taylor.

Dozněla část z komorního koncertu Jeana France, na čembalo hrál Justin Taylor. Poslouchali jsme ukázku z jeho nového alba, kde čembalo je v hlavní roli a byla to naše novinka týdne. Je 14 minut po 17. hodině a nás čeká symfonie číslo 4 A-dur, takzvaná Kamerata Miloslava Kabeláče. Poslechneme si druhou větu.

Poslouchali jsme druhou větu Presto ze symfonie číslo 4 a dur takzvané kameráty Miloslava Kabeláče. Marko Ivanovič řídil komorní filharmonii Pardubice. Gigant oblohy, tak to je část z hudby ze seriálu Putování s dinosaury Benjamina Bartletta. Tuto hudbu z výpravného dokumentárního seriálu stanice BBC z roku 1999 nahrál BBC Concert Orchestra, který řídili Pen Pope a Benjamin Bartlett.

0: Klasik Praha.
1: Další letní repríza pořadu Hudba v miléniu připomene díl, jehož hostem byl hudební skladatel Haštal Habka. Představí ukázky své tvorby i svůj pohled na současnou hudbu a jako vystudovaný lingvista se také zamyslí, jestli lze hudbu považovat za jazyk. Reprízu pořadu poslouchejte v úterý 21. července od 19 hodin na Klasik Praha.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
5: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
4: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Všude zdejší, všude je fajn.
9: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
10: A s kódem KFC LETO si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
9: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
10: Tak využijte kód KFC LETO a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
9: Více informací v restauracích KFC.
11: Kontejnery Siegel, dobrý den.
12: Dobrý, dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
11: A tomu říkáte rychle?
13: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
14: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
2: Ladíte Klasik Praha.

Dozněl koncertní kus E-dur pro lesní roh a smyčce Wolfganga Amadea Mozarta. Poslouchali jsme Baborák ensemble. Na lesní roh kdo jiný než Radek Baborák. Je 5:05 a já bych vás ráda pozvala k večernímu vysílání. V 19 hodin tu máme letní reprízu pořadu z archivu osobností, kdy si Ivan Lask povídal s violistou Janem Pěruškou. Ten je od roku 1985 členem Stamicova kvarteta. Od 90. let učí na Akademii muzických umění v Praze, kde je od roku 2007 profesorem violové hry. Premiéroval přibližně 40 skladeb současných českých skladatelů a věnuje se natáčení význačných děl violové literatury. To je tedy 19. hodina a pořad z archivu osobností. Ve 20 hodin přesedláme na klavír, bude tu Elizabeth Leonskaja a v koncertu bez smokingu zazní dva klavírní koncerty Friderika Chopina. A ve 22 hodin se podíváme do nitra země. Jiří Vejvoda vás ve svých slavných auditoriích vezme na festival Čarovné tóny Macochy. Tak to byla pozvánka pro dnešní večer a teď se vydáme do Tábora. Je tu cyklus symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany.

0: To byla pátá symfonická báseň z cyklu Má vlast, tedy Tábor od Bedřicha Smetany. Poslouchali jsme živou nahrávku ze zahajovacího koncertu Pražského jara v roce 2021, kdy kolegium 1704 řídil Václav Lux.
1: Klasik Praha.
2: Neuvěřitelných 120 titulů na hudebních nosičích a přes 450 nahrávek pro rozhlas a televizi má za sebou můj další host v pořadu. V letošním roce oslaví významné životní jubileum. Loni si připomenul 40. výročí Stamicova kvarteta, jehož je členem. Violista Jan Pěruška je profesorem na AMU i porotcem violových soutěží. V pořadu s premiérou ve čtvrtek v 19 hodin představí nové nahrávky. Těší se Ivan Dlask.
1: Z archivu osobností.
3: Co poslouchají slavní.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
6: Třikrát zelená, smažák! Říkej!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
9: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Už tam budem?
11: Nech toho!
10: Raději už tam budem?
11: Přestaň! Štěl mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
12: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
13: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
14: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
15: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
16: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Jaro v Kunratice.
17: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
16: Těšíme se na vás.
3: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Poslouchali jsme tanec, první část ze svity Otello Samuel Coleridge Taylora. Hudbu afrobritského skladatele nám hrál soubor Chineke, což je první evropské těleso, které je složené převážně z hudebníků z etnických menšin, a vedl je Fozzy Heimer. Za 5 minut tu budeme mít 18. hodinu, o 18. také poslední zprávy dnešního dne, pak hudba Benjamina Britna, Gustava Mahlera, Giacoma Meyerbeera či Josefa Haydna. S touto hodinou se pak rozloučíme árií Lascia ch'io pianga mia cruda sorte z opery Rinaldo Georga Friedricha Händla. Zpívá mezzosopranistka Magdalena Kožená.

0: Nechte mě, abych oplakávala svůj krutý osud, tak právě z toho se nám teď vyznala mezzosopranistka Magdalena Kožena v árii z opery Rinaldo Georga Friedricha Händla. S mezzosopranistkou jsme poslouchali Venice Baroque Orchestra, které řídil Andrea Marcon. Je tu 18. hodina a na rádiu Klasik Praha jsou připravené poslední zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Drony ukrajinských operátorů zničily ruský taktický bombardér na letecké základně Saky na okupovaném Krymu. Oznámilo to ukrajinské centrum speciálních operací Národní gardy. Stovky stromů, včetně letitých lipových alejí, by v příštích letech měly jít k zemi v Komenského sadech v Ostravě. A to se lidem, kteří park vyhledávají v parném létě i kvůli blahodárnému stínu, nelíbí. Vedení centrálního městského obvodu kácení zdůvodňuje nutností obměny dřevin, které jsou ve špatném stavu. Prezident Petr Pavel ve čtvrtek podepsal vládní novelu zákona o podpoře bydlení a další dva zákony. Oznámila to prezidentská kancelář. Řešení bytové problematiky pro lidi v nouzi se přesune na úřady práce. Nejvyšší povolené ceny paliv v pátek opět výrazně vzrostou. Nafta zdraží o korunu a 6 haléřů na 41 korun 18 za litr. U benzínu stoupne o 63 haléřů na 42 korun a 84 haléřů. Maximální ceny bude ministerstvo financí určovat už jen do konce tohoto týdne. Od pondělí 20. července se ceny pohonných hmot budou řídit pouze podle tržních mechanismů. Podle analytiků lze proto očekávat další růst cen, zejména u nafty. V hamburském divadle Ernst Deutsch Theater měla v sobotu premiéru nová satirická divadelní hra Timmy, naděje umírá poslední, která je inspirovaná osudem velryby, jež letos na jaře opakovaně uvázla v německých vodách. Velrybu za finanční podpory 2 milionářů vyprostili a připravili k Dánsku, kde ale zakrátko uhynula. K záchranné akci došlo i přes varování expertů, že je zvíře slabé a nejspíš nepřežije. Česko čeká další nebezpečná bouřková situace, varují meteorologové, a to zítra v pátek, kdy Česko zasáhnou silné bouřky. Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu pro celou zemi, všech 14 krajů s platností od pátečních 13 hodin až do půlnoci. V bouřkách podle nich hrozí přívalové deště, kroupy a nárazy větru. Výstrahu budou ještě upřesňovat a nejvyšší denní teploty, jaké nás zítra čekají, jsou 25 až 30 stupňů. Tak to byly dnešní poslední zprávy. Nás teď čeká jedna ze 4 mořských meziher z opery Peter Grimes Benjamina Britna.
1: Jsme Klasik Praha.

Přestože máme teprve 8 minut po 18. hodině, tak nám na rádiu Klasik Praha už svítily měsíční paprsky. Třetí věta, měsíční svit ze čtyř mořských meziher z opery Peter Grimes Benjamina Britna. Instrumentální hudba z jeho opery z roku 1945 Peter Grimes, zásadní dílo britské operní literatury. Poslouchali jsme nahrávku Londýnského symfonického orchestru, který řídil André Preven. A teď tu máme emotivní čtvrtou větu Adagietto ze symfonie číslo 5 Gustava Mahlera. Ke slovu přichází pouze smyčce a harfa, a to z České filharmonie pod taktovkou Semjona Byčkova.

Pátá symfonie C-moll byla složena Gustavem Mahlerem v letech 1901 a 1902, převážně v letních měsících, a to na jeho rekreační chatě v Meieringu. My jsme poslouchali nádhernou čtvrtou větu, kdy Mahler využil pouze smyčce a harfu, a partitura této symfonie byla tak inspirativní například pro Leonarda Bernsteina, že se nechal pohřbít s tímto dílem na hrudi. My jsme poslouchali nahrávku České filharmonie, kterou řídil Semjon Byčkov. Je 18 minut po 18. hodině a my se vydáme do operního světa. Máme tu Iginoty Giacoma Meyerbeera. Zazní árie z prvního dějství, zpívá basista Cesare Siepi.

Na Radio Klasik Praha jsme se právě ocitli v Bartolomějské noci v srpnu roku 1572, kdy bylo ve Francii katolíky zavražděno několik tisíc protestantů. Právě v tuto noc se totiž odehrává děj opery Igenoti, kterou napsal Giacomo Meyerbeer. My jsme poslouchali árii z prvního dějství této opery Seigneur Rampal Soutien, kterou zpíval basista Cesare Siepi. Společně s ním jsme slyšeli orchestr Národní akademie svaté Cecílie v Římě, vše pod taktovkou Alberta Erredeho. Další skladbou je čtvrtá věta ze smyčcového kvartetu číslo 26 G-moll Josefa Haydna. Posloucháme soubor Katior Mozaik.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna se zaměříme na filmy hereček, které získaly nejvíce Oscarů. Celkem 4 sošky má na kontě Audrey Hepburn. Za ní jsou s 3 soškami v závěsu Meryl Streep nebo Ingrid Bergman. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk. Trička. Bela byl CZ.
8: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
12: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Zorro, tajemná tvář, film z roku 1998, kde hlavní roli stvárnil Antonio Banderas. Hudbu k tomuto filmu psal James Horner a my jsme poslouchali nahrávku City Light Symphony Orchestra, těleso ze švýcarského Lucernu, které řídil britský dirigent Kevin Griffiths. Teď se vrátíme do doby barokní, máme tu Larghetto, druhou větu z klavírního koncertu číslo 4 A-dur Johanna Sebastiana Bacha. Mary Parahia řídí Akademii svatého Martina v Polích.

Doznělo nám Larghetto z koncertu pro klavír a orchestr číslo 4 a dur Johanna Sebastiana Bacha. Mary Parahia řídil Akademii svatého Martina v Polích. Už jen dvě skladby nás dělí od 19. hodiny, kdy začne letní repríza pořadu z archivu osobností. Ivan Dlask si do svého studia pozval violistu Jana Pěrušku, ale to bude až v 19 hodin. My tu teď máme Oblivion, ikonickou skladbu Astora Piazzolly, ovšem v úpravě pro housle a orchestr. Na housle hraje Letizia Moreno.

Poslouchali jsme Oblivion Astora Piazzolly. Jak jste zcela určitě poznali, nezněl jeho ikonický bandoneon, ale housle a orchestr. Andres Orozco Estrada řídila londýnskou filharmonii a na housle hrála Letizia Moreno. Před námi je poslední skladba dnešního podvečerního vysílání a tou je třetí věta Allegro con fuoco z koncertu G-moll pro klavír a orchestr Antonína Dvořáka. Jiří Bělohlávek řídí Pražskou komorní filharmonii, na klavír hraje Gerhard Opic. Mirka Časarová se s vámi loučí, přeji vám krásný večer.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Ekokom. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
6: Posloucháte Klasik Praha.
7: Z archivu osobností.
6: Co poslouchají slavní.
8: Dnes začínáme náš pořad na rádiu Klasik Praha z archivu osobností slovem. Já za chviličku přivítám svého hosta, ale nejprve řeknu, jak k tomuto pořadu a k tomuto rozhovoru došlo. Můj host mi zavolal, že vydal dvě různá CDčka, různá vydavatelství, ho vydala ta jmenovat nemusíme. Jedno v loňském roce a to ke 40. výročí souboru, ve kterém působí, a tedy kvarteta, abych byl přesný. A v druhé CDčko, že je jeho CDčko, tedy jako solového violisty spolu s orchestrem. No a tak mě napadlo hned to pozvat se k nám do studia, protože už jsme se dlouho neviděli a já moc rád vítám violistu, pana profesora Jana Pirušku. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Tak, doufám, že to bude potěšení pro nás, pro oba, taky pro naše posluchače. My si za chvilku pustíme první ukázku, ale tím popudem k tomu pozvání bylo i to, že vy v letošním roce slavíte významné životní jubileum. Můžu říct kolik?
9: Můžete.
8: Bude vám 75 let v květnu. Ale vy jste mi to říkal, že to máte nějak jinak, že to ani moc nikde neuvádíte.
9: No tak já mezi přáteli, já jsem, když mi bylo 50, tak jsem začal svůj věk počítat pospátku.
8: Aha.
9: Takže mi bude krásných 25 v květnu.
8: Tak gratuluji předem, pak vám samozřejmě pogratuluji taky. A druhým tím výročím bylo loňské výročí Stamicová kvarteta, ve kterém působíte od jeho založení. A to já si pamatuju, že byl jeden z mých prvních rozhovorů, kdysi dávno ještě ve Vile Pordajmka právě se zástupci Stamicova kvarteta. Teď nevím, jestli jste tam vybyl taky, ale možná, že ano, ale byli tam zřejmě ti původní členové. Stamicovu kvartetu bylo loni 40 let už.
9: No tak musel jsem tam být, protože já jsem zakladající člen Stamicova kvarteta.
8: To je že by se třeba nemohl a přišli
9: tak to
8: ostatní.
9: Je jiná. Ano, ano.
8: Ale asi jste tam byl s velkou pravděpodobností. Stamicovo a kvarteto, o tom si budeme ostatně za chviličku povídat, protože uvedeme první hudební ukázku, která bude právě v provedení tohoto souboru. Připomeňme ty zakládající členy, jak se to proměňovalo v tom čase 40 let.
9: Tak založili jsme to Bohuslav Matoušek a Josef Kekula, byli houslisté z Havlíčkova Brodu. A protože v Havlíčkově Brodě se narodil Jan Václav Stamic, tak jsme podle tohoto skladatele spolu rodáka s našimi houslisty nazvali soubor Stamicovým. Na violončelo hrál Vladimír Leichner a na violu jsem hrál já. Po asi 10 letech Slávek Matoušek řekl, že chce ještě zkusit solovou dráhu, tak jsme ho vyměnili za Vítězslava Černocha, ale tam to dlouho nevydrželo, asi 6 nebo 7 let, a přišel Jindřich Pazdera, vynikající houslista, a bohužel v roce 86-87 zemřel Vláďa Leichsner a místo něj přišel Petr Hejny. A od té doby hrajeme ve složení Jindřich Pazdera, Josef Kekula, Petr Hejny a já.
8: No a neuvěřitelným způsobem taky nahráváte, ostatně bude toho dokladem to CDčko, ze kterého si za chvilku pustíme první hudební ukázku. Stamicovo kvarteto proslulo po celém světě, nějaké místo, kde jste nebyli?
9: V Austrálii.
8: Jako kontinentu?
9: Ano, my jsme kdysi jeli do Indonésie na 5 koncertů a když jsme po těch asi 27 hodinách, tehdy to trvalo dlouho, přiletěli do Indonésie, tak nám řekli, prosím vás, přátelé, ještě 8 hodin a budete v Austrálii. Jsme říkali, ne, my zůstaneme tady. To už je strašně moc. A dneska už se to lítá rychleji.
8: Samozřejmě dneska už ty možnosti jsou lepší. Ještě stále vyrážíte do zahraničí?
9: Jo, teď půjdeme za 14 dnů. Poletíme do Japonska na asi 14 dnů na turné. A potom máme takový, kromě takový jako výjezdu na jeden, na dva dny, tak máme v Mnichově takový koncert, který trvá od roku 2000. V roce 2000 byl náš světoznámý lékař doktor Matějček oceněn Helbrigeho cenou. To byl člověk, který založil obrovskou nemocnici v Mnichově a potom začal odměňovat ty nejlepší lékaře z celého světa. A slovo dalo slovo a kdo tam zahraje? A jiný lékař, pan doktor Šturma, řekl, no tak když dáváte cenu Čechovi, tak ať tam zahrajou Češi. No tak Stamicovo kvarteto řeklo, ano, my tam zahrajeme. No a sešel se rok s rokem, rok 2001, a pořadatelé řekli, nezahráli byste. Tak jsme zase zahráli a loni to bylo po 23.
8: No to je neuvěřitelné. To znamená, že Stamicovo kvarteto, jak jsem říkal, je opravdu oblíbené po celém světě, vyjma té Austrálie, tak to už k tomu už asi nedojde.
9: No to ne.
8: Zřejmě. V dohledné době. Vy jste se podívali tedy do řady míst a všude jste přinášeli hudbu, ale samozřejmě nejenom Jana Václava Antonína Stamice nebo třeba Karla Stamice, nakonec jeho tvorbu uslyšíme i v tomto pořadu, ale i jiných autorů. Jak široký je ten záběr Stamicova kvarteta? Je to opravdu, jak my říkáme v souhlase se znělkou našeho rádia, to nejlepší za posledních 500 let, tedy různá období?
9: Ano, ano. My jsme, když jsme vyhráli soutěž v Salzburku v roce 1986, tak za náma přišel člověk, který vydával CDčka a řekl, já bych potřeboval, kdybyste natočili všechny Dvořáky, všechny Martinu, oba Janáčky, oba Smetany. No tak to byla práce od roku 86 asi do roku 94, no to jsme tam dostali nějaké ceny. A potom jsme začali hrát všechny ty Mozarty, Haydny, které si posluchači přáli, protože jako jsou Češi, tak mají blízko k Rakousku. A teď v posledních 10 letech jsme hráli například skladatelku Gubajdulinu. To je, není to ruská skladatelka, ta je z nějakého tam až dál.
8: Toho bývalého státu, tedy Sovětského svazu.
9: A potom Karla Kovařovice a podobné skladatele, kterého nikdo nehrál, protože to nikdo nevěděl. My jsme to vydolovali v nějakém archivu, v nějaké knihovně. Takže prostě taky jsme natočili kompletní komorní hudbu Josefa Bohuslava Ferstra, což teda nikdo nenatočil. To bylo zajímavé, že má 5 kvartetů a potom ještě s harfou a s kontrabasem různé takové jednověté skladby. Nádhera. Lidi z toho byli úplně pif-paf a dostali jsme za to cenu Diapason d'Or, což, že si toho všimli Francouzi, to bylo jako překvapení, ale příjemné.
8: To je pravda. No a my se teď chystáme na ukázku z tvorby Vítězslava Nováka. Jaký jeho smyčcové kvartety jsou známé?
9: Tak on napsal 3 smyčcové kvartety. Jeden vznikl v roce 1899. Z toho si poslechneme ukázku z druhé věty. A je to takový optimistický tón. On používal takové slovácké názvuky a je to krásná hudba. Druhý kvartet ten napsal 1905 nebo 6. Tam je slavná, začíná fugou, to je nesmírně obtížná ji vystavět. A tuto skladbu snad hrály všechny soubory naše u nás, co existují a existovaly. A taky je nahráli tuto skladbu. Ale první už jich nebylo moc. A ten třetí, ze které uslyšíme další ukázku, ten jsme natočili jenom my. Takže jako komplet kvartetní tvorby jsme natočili my v minulém roce.
8: My si teď poslechneme první ukázku toho prvního smyčcového kvartetu Vítězslava Nováka, opus 22, který je v tónině G-dur a zazní druhá věta Scherzo Allegro.

0: Skončila první hudební ukázka v dnešním pořadu, v němž je mým hostem violista Jan Pěruška. Scherzo Allegro bylo ze smyčcového kvartetu číslo 1, opus 22 G-dur Vítězslava Nováka. My se k tvorbě tohoto skladatele s panem profesorem Pěruškou ještě vrátíme. Mimochodem oslovuji vás, pane profesore, což jste, ale učíte ještě stále?
1: No učím, mám asi 10 žáků. 10 studentů tady.
0: Ano, studentů na Akademii muzických umění, ano. Předpokládám. Vašima rukama musela projít celá řada lidí. Je tam někdo, který opravdu je hodně známý dneska?
1: No tak je jich několik. Vím, že prostě z těch českých violistů, tak je to Kristina Fialová nebo Pavel Nikl. To jsou skvělí hráči, že jo? A mě absolvovalo v mé třídě asi už dneska 40 violistů a jako... Já nechci nikomu ublížit, abych někoho jmenoval a někoho nejmenoval. Ale jako...
0: Tak jsme jmenovali aspoň ty české.
1: Aspoň ty české, no.
0: Jinak s Kristýnou Fialovou taky pravidelně spolupracujeme, protože vždycky upozorňujeme na Fialovou soutěž Oscara Nedbala. On se třeba mezi lajky málo ví, že Oscar Nedbal byl violistou, nejenom teda dirigentem a hudebním skladatelem a vy jste tam v porotách. Takže to je asi taky další část vašeho života, ten úděl být v porotách.
1: No, tak...
0: Jaké to je?
1: No, já vám řeknu, ta soutěž se skládá ze 3 kol. V prvním kole všichni kandidáti posílají nahrávku, ta trvá tak 10 až 15 minut. A je tam povinný buď Bach, 2 nebo 3 věty z Bacha a Regra a potom je tam ještě jedna volná skladba. A druhé kolo už je v Praze, tam je to před porotou a třetí kolo je s orchestrem, jsou tam klasické koncerty Stamitz, Hofmeister a podobně. Já učím teda litomyši na mistrovských kurzech a vždycky se mi ten poslech sejde s tou výukou. Takže já dopoledne a odpoledne učím, mezi tím poslouchám nahrávky, protože minulý rok jich bylo 115, což bylo teda jako úplně nejvíc. A to teda klobouk dolů před Kristýnkou, že to dokázala dostat až na takovou známost, že se ti lidi přihlášejí třeba z Venezuely, já nevím, z Caracasu, z různých zemí, kde by člověk neřekl, že jim něco říká viola. Ale každopádně tam poslouchám, takže to je takových 10 dnů prostě velice tvrdého poslechu, ale potom už, když vám tam je 15 nebo 18 soutěžících ve druhém kole, tak to už je takové příjemné. Je to příjemnější, že jo?
0: Samozřejmě, tak to je další část té vaší práce. Mimochodem připomeňme nástroj, na který hrajete.
1: Já hraju na violu, kterou vyrobil Charles Jean Colin Mezen, Francouz, v roce 1923. A musím říci, že jsem byl v roce 80 v Mnichově na soutěži a měl jsem jiný nástroj a tam jsem se sešel s předsedou jury a on mi říkal, vážený pane, až si seženete pořádný nástroj, tak soutěž vyhrajete. Já jsem přijel ze soutěže a kolega, co jsem ještě z té hry hrál ve Foku, ten mi říkal, já tady mám violu a prodám ji. Tak jsem říkal, protože jsem věděl, že to je skvělý nástroj, tak jsem říkal, kolik? A on říkal 100 tisíc, což tedy auto stalo 70, teď 100 tisíc a říkal, a já to koupím. No a udělal jsem dobře, protože sice jsem měl dluhy, ale potom jsem jel do Markneukirchenu na violovou soutěž do Německa, no a tam jsem to vyhrál, jak to říkal tam ten předseda. A vlastně tam byla finanční odměna a to už jsem umořil půlku dluhu.
0: Tak to se povedlo.
1: No to se povedlo.
0: Tenkrát, to je příjemné zjištění samozřejmě. A propos, vy máte za sebou, jak už jsem tady říkal, celou řadu nahrávek na teda ty kompaktní disky. Dneska už je to zase trošku jinak, dá se všechno najít na Spotify nebo někdy i na YouTube a lidé mohou poslouchat touto elektronickou formou. Ale těch nahrávek mimochodem, vy to máte na svých webových stránkách, jestli to je vůbec možné, že jich máte přes 120 a kolem 450 pro rozhlas a pro televizi. Já věřím tomu, že to je pravda. Jak se vám tohle podařilo? Protože to je v té současné době je to boj o to vydat třeba CDčko nebo jiný zvukový nosič.
1: No, my jsme měli štěstí, že když jsme vyhráli právě soutěž Salzburgu, tak za náma přišel člověk, který vydával CDčka, ale byl to majitel galerie, který prodával obrazy. A potom nám vydával CDčka. A on byl schopen vydat 5 až 6 CDček za rok. A my jsme těch 5 až 6 CDček natočili. Takže my jsme buď jezdili po světě, koncertovali, anebo jsme seděli ve studiu a natáčeli. A proto jsme za těch, já nevím, prvních 10 let natočili 42 CDček.
0: Měl rád violu zřejmě.
1: No, ale to bylo s kvartetem, jako kvartet, no. Jak odešel Slávek Matoušek, že jo, tak jsem to tedy vzal a spočetl a ono to bylo tohleto číslo. No, že potom to pokračovalo a jako až do nedávna, protože taky už samozřejmě ze stárolu, že se odevzdal galerii někomu jinému, tak už těch peněz neměl tolik, aby mohl vydávat, ale prostě například tam jeden z titulů, tam bylo jedno období, kdy nevydal asi 3 roky ani jednu naši desku, ale my jsme mu ty nahrávky posílali a pak najednou jich vydal 8. A bylo to zajímavé, protože 4 z toho byly Smithsonovy kvartety Aloise Háby, což teda jako je hudba pro silné povahy, jak říkám. Protože to jsou čtvrtony, šestinotony a takže tam jsme se vyřádili, ale v podstatě vydal spoustu Schuberty a Mozarty a podobně jako klasickou literaturu.
0: Tak to jste měli štěstí a přispělo to k tomu vysokému číslu přirozeně.
1: Já si myslím, že člověk musí mít v životě štěstí.
0: Ano, ale kdo umí, ten má i štěstí, se říká.
1: No, ano, někdy
0: to platí.
1: To tak není. Někdy to tak platí, někdy to tak není, ale v našem případě díky bohu to platilo.
0: Dobře, tak pojďme si poslechnout další hudbu. Je tady jedno zajímavé jméno na kompaktu, který jste nám taky věnoval a na kterém hrajete vy spolu s orchestrem, který taky představíme. A tam je napsáno Giovanni Hataš, psáno teda cize, abych to tak přivedla, Hataš. Tak o koho se jedná? Asi je to jasné možná některým našim posluchačům, ale vysvětlíme to.
1: Já jsem se setkal s tímto jménem asi před 25 lety. Mí přátelé, akademická malířka Marie Tefrová a její manžel doktor Martin Luxa koupili ve Starém Kníně statek od pana Františka Hovorky, starosty a kostelníka ve Starém Kníně, a on už měl tolik let a neměl žádného potomka, žádného příbuzného, nikoho, tak on jim prodal ten statek se vším všudy, s nábytkem, s nářadím, s polema a s notama. No a oni mě pozvali, abych se podíval, co si koupili a co tomu říkám a podobně. A když jsem tam byl, tak mi říkali, a máme pro tebe překvapení, máme tady noty a to je napsané Concerto por Violetta Giovanni Hataš. Já jsem vůbec netušil, co to jako je. Tak jsem to vzal, poděkoval a založil jsem to. No a před 2 lety, když jsem začal uvažovat, že bych ještě natočil jedno CDčko neznámých českých autorů, tak jsem se ptal v archivu v Berouně a potom v archivu v Příbrami, jestli by mě řekli, kdo to byl ten Giovanni Hataš. A oni mě poslali takové kuse informace, že to byl skladatel, který se narodil stejně jako Jan Jakub Ryba a ve stejném městě a působil v Mníšku pod Brdy. Bohužel se dožil jenom 33 let a psal víceméně takový jako kostelní skladby a podobně. Jenom ten violový koncert zůstal v opise od Josefa Antonína Seidla, děkana, historika a houslisty z Berouna. A proto to bylo v tom archivu, které oni potom všechny ty noty přemístili sem do Klementina. Ale já jsem to měl doma, tak jsem to nechal rozepsat a natočil jsem to. A je to skutečně, já jsem říkal, hodně ovlivněné nebo ovlivněné podobné českém šivánoční Jana Jakuba Ryby. Tak si myslím, že to bude objev, protože to je světová premiéra, to nikdo ještě nenacvičil, nenatočil a jsem rád, že to prostě bude mezi lidem, aby si to poslechli.
0: My si poslechneme teď alespoň jednu ukázku z tohoto díla, tedy jednu část Allegro, díla Jana Hataše, jeho koncertu F-dur. A bude to první věta Allegro, hrát bude samozřejmě Jan Pěruška na violu a Praga Kamerata, kterou řídí Andreas Sebastian Weiser.

0: Giovanni Hataš, neboli tedy Jan Hataš, jak jsme se dozvěděli teď od pana profesora Jana Pěrušky, který je mým hostem v pořadu z archivu osobností. Jsme teď slyšeli koncert F-dur, větu první Allegro tohoto díla. Andreas Sebastian Weiser řídil orchestr Praga Kamerata, hrál Jan Pěruška, který tady sedí proti mně a už listuje zase další bukletou z těch dvou CDček, které nám teď věnoval. My se dostaneme už za chviličku k dalšímu dílu Vítězslava Nováka, který byl mimo jiné vynikajícím klavíristou, ale my tady máme před sebou CDčko s jeho kvartety. Teď to bude kvartet číslo 3 opus 66 G-dur a druhá věta tohoto díla. No a v téhleté souvislosti bychom mohli ještě říci něco, alespoň pár slov o Vítězslavu Novákovi a o povaze třeba této skladby. Tak vás poprosím.
1: No tak první kvartet napsal Vítězslav Novák v roce 1899, jak jsem řekl, druhý do roce 1905 a ten třetí začal psát v roce 1938. To začala okupace naší republiky a on byl z toho teda psychicky úplně na dně a dlouho se odhodlával, že něco takového napíše. Když to napsal, tak to je nesmírně komplikovaná skladba, která prostě chce postihnout jeho myšlenky, v jakém byl stavu, když nás okupovali Němci. A my, když jsme to cvičili, tak musím říci, že to byl jeden z nejtěžších kvartetů, které jsme kdy studovali. Jednak technicky a jednak výrazově, protože on se s tím moc jako neptal hudebníku, jestli se to hraje dobře nebo nehraje dobře a sázel tam dvojhmaty dost v takových nepříjemných polohách a vím, že jsem při tom studiu našim kolegům nebo mým kolegům řekl, že tohle toto natočíme a už to nebudeme nikdy hrát, protože na tu violu to bylo dost fyzicky náročné, dvojhmaty na spodních strunách a takové nepříjemné dvojhmaty, nebyly to klasické v sekundách, v septimách a podobně. A pak jsme to natočili a já jsem poslouchal ten zkušební snímek a najednou jsem zjistil, že ta ukázka, kterou jsem vůbec neměl rád při studiu, ta je jedna z nejkrásnějších, co Novák napsal. A to uslyšíme.

0: My jsme dnes hned dvakrát poslouchali kvartetní hudbu Vítězslava Nováka. Nejprve úplně na začátku to bylo kvarteto číslo 1 opus 22. Teď zase Lento Doloroso od Vítězslava Nováka z jeho kvartetu číslo 3 opus 66, taky G-dur. Je to totožná tónina. Mým hostem ve studiu je violista Jan Pěruška, kterého se teď už na závěr toho dnešního našeho rozhovoru před závěrečnou ukázkou zeptám, ale my už jsme to tady nakousli, vy se nezdráháte natočit a nebo uvést na pódiu i hudba. Teď, když říkám soudobých, tak myslím současných, žijících hudebních skladatelů. Dá se vybrat z těch prací, které pro violu dnes vznikají?
1: No, určitě se dají vybrat, jako vždycky. V každé generaci jsou talentovaní hudebníci a skladatelé. Tak jak máte interprety talentované, tak jsou talentovaní skladatelé. A dá se to vybírat. Jak se to vždycky krásně vybíralo, tak se to dá i dneska vybrat.
0: A na druhou stranu zase, i jak jste sám říkal, přicházíte i na nové skladby pro violu. Pátráte po nich nějak sám, jestli byly nebo nebyly nahrány, nebo vůbec zahrány?
1: No tak víceméně u mě to bylo asi tak, že přišel skladatel a říkal, prosím tě, nemohl bys mi to zahrát. No tak protože on do toho dal svoje nitro, tak jsem mu to chtěl zahrát, aby lidé věděli, že tento skladatel tak a tak píše, že jo.

0: četl, že tam partitura je. Jeli jsme s kvartetem náhodou do Bruselu a tam přijde pan velvyslanec a on to byl můj velký kamarád z vojny. Tak jsem mu říkal, prosím tě, nemohl by si zajít tam do ty knihovny, aby ti dali kopii té partitury. A za 14 dní jsem ji měl doma. A tak jsem to natočil společně s dalšími díly, který byl jako třeba Pušman, to nikdo nezná. Ale to byl skladatel, který působil u nás ve Slezsku, že jo, a krásná taková jako pro mladší generaci, jako violistu, kteří ještě tu techniku nemají tak nacvičenou, tak je to krásný verk, že jo. A musím říci, že mě těší to, ne, že jsem to objevil, ale že mě teď před asi 4 dny přišel z Německa a z Polska jeden dopis, že ten člověk, ten Polák, učí jak v Německu, tak v Polsku, že slyšel Pušmana, jestli bych mu neposlal solový part a partituru. A před 2 lety mi napsali z jedné renomované vydavatelské firmy, jestli bych jim neposlal kopii té partitury, že oni by ji vydali. Mm-hmm. Tak já nebudu sedět doma na tom a říkat si, mám to jenom já a vy si prostě, že něco si můžete udělat. Ale je to pro mě takový způsob v poslední době buď hrát svou dobou hudbu, anebo tu klasickou. Jo? A na té klasické hudbě si říkám, no jo, tyhle soudobí skladatelé stejně vycházeli z těch klasiků. Co se týče formy, harmonie a podobně.
1: Je to přesně tak, jak říkáte. No, blíží se závěr opravdu už toho našeho pořadu. Já musím připomenout, že v tom dnešním pořadu hrálo nejenom Stamicovo kvarteto ve složení Jindřich Pazdera, Josef Kekula, Jan Pěruška a Petr Hejný, ale také můj dnešní host Jan Pěruška jako violista spolu s orchestrem Praga Kamerata řídil Andreas Sebastian Weiser. A tak tomu bude i v té závěrečné ukázce, která bude teďko ze Stamicova díla, ovšem syna Jana Václava Antonína Stamice, tedy Karla Stamice. Mm. Co jste vybral, pane profesore?
0: Já jsem vybral 3. větu, ale chtěl bych jenom říci, jak jsem ty noty získal. Profesor Motlík, když zemřel, tak mi dali jeho synové nějaké noty, co po něm zůstaly. A tam jsem objevil partituru rozepsanou, kde byla napsané Karel Stamic, koncert B-dur a nebyl tam solový hlas. Tak jsem požádal našeho syna Matouše, který je členem Trio Bohemo, a aby se podíval na internet, jestli tam ty noty nejsou. A on mě to dal k Vánocům jako vánoční dárek v roce 24 a tam byl solový part plus všechny party celého orchestru psané Stamicovou rukou. Jo. Co mě ovšem na tom úplně nejvíc fascinovalo, že koncert je B-dur pro orchestr, ale pro tu violu je psán v A-dur. To znamená, že se to musí přeladit o půl ton výš a Stamic se prostě tam, co se týče technické stránky violové, moc s tím nepáral, protože tam napsal některé teda takové běhy, že mě to trvalo nějaký měsíc, než jsem tomu přišel jako na chuť. Záleží na posluchačích, jak to pojmou, protože si myslím, že třeba tam jsou nějaké indonači prohřešky malinkaté, ale hrát to o půl ton vyždy celý život hraju v naladěnou, prostě v normální tónině, tak byla to taková určitá výzva, kterou jsem si chtěl vyzkoušet. A já přeji posluchačům, aby si v té 3. větě vychutnali všechnu tu lehkost, s jakou Stamic psal. Protože on napsal 12 nebo 13 koncertů, spoustu symfonií a tak dál a tak dál. A neustále měl takové nápady, že z toho člověku zůstává rozum stát.
1: Tak si pojďme teď poslechnout část toho koncertu B-dur, 3. větu Rondo Allegro Karla Stamice v provedení mého hosta Jana Pěrušky a Praga Kamerata pod taktovkou Andrease Sebastiana Weisera. Já vám moc děkuji, že jste přišel do našeho studia. Mým hostem byl violista Jan Pěruška. Přeji vám hodně zdraví, oslavte hezky svoje narozeniny v květnu a přeji vše dobré, hlavně hodně zdraví.
0: Děkuji vám za pozvání a já vám přeju taky zdraví, protože to je v tom životě to nejdůležitější, to ostatní nepotřebujeme.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.

0: archivu osobností.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, potřebuji přistavit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
2: A tomu říkáte rychle?
4: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
6: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
12: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
13: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
14: Koncert bez smokingu vám přináší
13: Klasik Praha.
15: Dnešní večer na Klasik Praha bude patřit hudbě polského básníka klavíru, klavírního virtuóza a hudebního skladatele vrcholného romantismu Friderika Chopina. A potěšíme se oběma jeho nádhernými klavírními koncerty. Obě Chopinova díla této formy, oblíbené už v baroku, vznikla přibližně ve stejné době. Jejich očíslování, jak se nezřídka stává, však neodpovídá chronologii vzniku. Koncert číslo 2 F-moll s opusovým číslem 21 dokončil Chopin v roce 1830. Bezprostředně poté zkomponoval koncert číslo 1 E-moll, který dokonce nese opusové číslo 11. Problém vznikl při vydání tiskem. Jako první se ho totiž dočkal koncert E-moll z roku 1833 a až po něm koncert starší, který vyšel tiskem až v roce 1836. Už v době svého vzniku měly obě skladby obrovský posluchačský ohlas. Tehdy 20letý autor byl vynášen jako protagonista polské národní hudby. Ač jsou to díla podobná, ve finálních větách například Chopin použil polské národní tance, najdeme velký rozdíl třeba v obou pomalých částech. V koncertu F-moll je to typická rozevlátá Chopinovská báseň, zatímco romance koncertu E-moll je už klasicistně pročištěná. Pro Chopina je typické, že orchestr decentně ustupuje do pozadí a hlavní slovo má solový nástroj. Na rozdíl od jeho současníků Lista či Schumana se nesnaží integrovat nástroj do orchestru, jak velel tehdejší trend, který vyvrcholil například v koncertech Johannesa Brahmse, kterým se dá říkat spíše klavírní symfonie. Dnes tedy zazní oba Chopinovy klavírní koncerty, nejprve číslo 1 E-moll, poté číslo 2 F-moll. Klavírní party provede rodačka z gruzínského města Tbilisi, v Praze dobře známá pianistka Elizabeth Leonskaja. Tu doprovodí v nahrávce Česká filharmonie, řízená Vladimírem Aškenázim.
13: Koncert bez smokingu
14: na Klasik Praha.

0: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
1: Slavná auditoria.
0: Cířím vejvodou po světových hudebních síních.
2: Koncerty klasické hudby nebo festivaly, které jsou na ní zaměřené, se u nás i ve světě konají v nejrůznějším prostředí. Zatímco koncertní sály či operní domy jsou samozřejmostí, zvlášť za nevlídného počasí, pak během léta se to kolem nás jen hemží hudebními přehlídkami pod čirým nebem. A po celý rok se hudbě, nešťastně nazývané vážná, daří i na zámcích nebo v kostelích, i když tam někdy naopak hrozí pořádné chladno. Co je to ale v porovnání s prostorem, ve kterém koncem 90. let minulého století vznikl a dodnes se má k světu festival zprvu výlučně věnovaný klasické hudbě, ale postupně otevřený i jiným žánrům. Jakkoliv tóny vhodné pro vysílání na rádiu Klasik Praha stále převažují. Řeč je o každoročním, sice jen několika denním, ale naprosto originálním až kuriózním festivalu s výmluvným názvem Čarovné tóny Macochy. Diváci jsou vesměs v červnu zváni, aby se vydali do oblasti vzdálené necelých 40 kilometrů severně od Brna, která je po právu chráněna zákonem pro své výjimečné vlastnosti, přírodní i historické. Oblast je převážně zalesněná, ale nachází se v ní, přestože to zní neuvěřitelně, 1100 jeskyní nejrůznější velikosti a významu, nořících se do nejrůznějších hloubek. Zdaleka ne všechny jsou samozřejmě veřejnosti přístupné, ale stačí, aby se jich našlo tolik, kolik se na prsty jedné či případně dvou rukou vejde, aby se v nich kromě běžných prohlídek odehrávaly i koncertní večery. Pravda, s prohlídkou obvykle spojené tak, aby si návštěvník odnesl co nejucelenější zážitek z míst, kam se mnozí asi zbytečně obávají vejít. Vypravme se tam tedy dnes, alespoň virtuálně i my, a zkoumejme, jak vypadají koncerty vnitru země, smím-li si pro toto označení vypůjčit název jednoho z účinkujících těles, kterým byl předčasem pražský Spiritual Quintet. Kdo zde obvykle hraje, případně zpívá, kde přesně se podobná jeskyní vystoupení konají, jak jsou z různých důvodů dlouhá, a to nejdůležitější na závěr, jaká je v nich akustika, neboli jak tady klasická hudba zní. Do její atmosféry diváky naladí hned při vstupu do moravského krasu, když průvodce zmáčkne kouzelné tlačítko a z reproduktorů zazní ukázka z Verdiho opery Nabucco. A buďte si jisti, že pod jeskyní klenbou se rozléhá opravdu mohutně. Otevřme tedy i my náš pořad předehrou z této slavné Verdiho opery. Orchestr Německé státní opery řídí Giuseppe Sinopoli.

spustit se do hlubin země a nebýt přitom odborníkem na zkoumání jeskyň, ale hudebníkem, který tam absolvuje svůj koncert, předpokládá, domnívám se, jistou hravost ducha a smysl pro neobvyklé zážitky, chuť objevovat. To všechno je odjakživa spojované s mužem, který je v naší hudbě svého druhu legendou, jakkoliv věčně neposednou. Na mysli mám hráče a improvizátora na všemožné hudební nástroje, ale taky skladatele, svého času též herce a původně filmaře, kameramana, tím vším byl a je Jiří Stivín, který se ani s 80 na svém čiperném krku nebál vystoupení v jedné z jeskyň Moravského krasu, kam byl pozván festivalem, o kterém se v tomto pořadu mluví, a věrnému svému názvu Čarovné tóny Macochy. Někdejší absolvent pražské FAMU byl později lesčím a zdá se, že řečeno s klasikem, čím vším byl, tím byl rád. Nejen členem divadla Járy Cimrmana, kde si ho člověk umí docela dobře představit, ale i hereckého souboru hudebního divadla v Karlíně. Jiřího Stivína máme spjatého s jeho znamenitým kolegiem Quodlibet, zaměřeným na starou hudbu, ale stěží si ho umíme představit jako někdejšího zakladatele Big Beatové kapely Sputnici anebo jazzmana zakládajícího kdysi se skupení Českvé. A přece to vše k němu patří, podobně jako hudba, kterou zkomponoval k celé řadě filmů či televizních seriálů, namátkou Faunovo Velmi pozdní odpoledne anebo Největší spěrtu. Skoro bych se vsadil, že když umělec typu Jiřího Stivína obdržel od pořádající agentury FCT pozvánku na koncert v jeskyni s názvem Sloupsko-Šošůvská, rázem to v něm vzbudilo potěuchlou hravost. A až na místě, tedy nedaleko městečka Sloup, spolu s diváky zjistil, jak se věci mají. V severní části Moravského krasu se pod zemí nachází rozsáhlý areál jeskyních domů, chodeb a propastí, ve kterém už před 200 let bádali odvážlivci a nacházeli například kosti medvědů. Má-li se v největší ze zdejších prostor uspořádat koncert, vyžaduje to určité úpravy, což o to tóny se tu rozléhají báječně, ale v tísnivém přítmí by diváky asi moc nepotěšili. Proto je třeba po dohodě s provozovateli areálu trochu přisvítit, zároveň romanticky i bezpečně, a taky myslet na to, čím ještě prožitek z koncertu ozvláštnit. Nám Jiří Stivín teď zahraje koncert C-dur pro flautino, smyčce a basso continuo Antonia Vivaldiho. A doprovodí jej kapela Istropolitana, tu řídí Oliver Donány.

Dá se předpokládat, že během koncertu umístěného tak říkajíc do nitra země, jmenovitě do jeskyň, by diváci mohli snadno ztratit soustředění prostě proto, že se do nich i navzdory teplému oblečení vloudí v chladném a vlhkém počasí zima. Proto nemývají vystoupení v rámci festivalu čarovné tóny macochy obvyklou délku kolem 2 hodin, ale trvají zhruba hodinu či spíše méně a samozřejmě bez přestávky. Kompenzací je jednak samotný zážitek z hudby, rozléhající se v tak neobvyklém prostředí, které kypří představivost a navozuje nejrůznější vjemy, pocity. Buď před koncertem, či po něm se navíc divákům nabízí prohlídka jeskynních prostor ve společnosti poučeného průvodce, která zasadí celý večer do přiléhavého rámce. Nepochybně to bylo pravdou v labirintu podzemních chodeb a jeskynních domů, kterému místní říkají výpustek. Nese v sobě totiž cosi nadmíru tajemného, jak díky svému nynějšímu vzhledu, tak svou historií. Už někdy v 17. století se sem prý odvažovali sestoupit, případně sešplhat, mastičkáři. Jeskyni nazývali dračí. Kdo ví, z čeho zde sbírali pro své lektvary, ať už to byla říce se vyskytující a proto vzácná podzemní flóra, anebo pozůstatky zvěře, která tu předtím žila. Ať tak či onak, nebyl to jediný důvod, pro který poutá jeskyní areál výpustek stále pozornost. Počátkem minulého století se tu těžila fosfátová hlína a mnohem morbidnější využití se našlo během 2. světové války. Nacisté tu totiž objevili sklad munice, kterou sem uložila naše prvorepubliková armáda, a nejenže si ho odvezli sebou, ale navíc tu vybudovali podzemní továrnu na výrobu leteckých motorů, v níž se na 2 12-hodinové směny denně pracovalo až do 12. dubna 1945. Dnes už nikdo neví, že ještě v době, kdy festival Čarovné tóny macochy vznikal, byl jeskyní areál výpustek přísně střeženým vojenským prostorem. To všechno je snad už navždy pryč, pokud sem nyní mohli lidé přijít na vlídný recital Štefana Margity. Operního pěvce, který sice už před léty svým společným pořadem s Dagmar Peckovou tvrdil, že začínáme končit, ale příležitostně vystupuje dodnes jak při velkých produkcích, tak komorně za klavírního doprovodu. Během jednoho koncertu v jeskyni dokáže Štefan Margita zahřát publikum výběrem z operních árií, šansonů a lidových písní. A 3 z francouzských šansonů zazní v podání Štefana Margity i v rámci našeho pořadu. Láska v Saint-Jean-Emilie Carrary, píseň Jacques Brela Lásku mít a nic víc, a Pod pařížským nebem z pera Hubert Yves Adriana Girauda. Štefana Margitu doprovází komorní orchestr Mladých Quattro.

Krok za krokem objevuje neobvyklý hudební festival Čarovné tóny Macochinové prostory, do kterých je možno umístit koncert. Někdy působí impozantně už samotný vchod do těchto zvláštních míst. Například skalní portál při vstupu do Kateřinské jeskyně, ležící na začátku hlubokého skalního kaňonu. Hlavní jeskyní dom se tu pyšní bezmála 100-metrovou délkou, když jeho šířka činí 44 a výška 20 metrů. Tady, když se hudba rozlehne, připadá si publikum jako v chrámu. A co třeba punkevní jeskyně, která jako jediná v kontinentální Evropě umožňuje plavbu na motorových lodičkách? Nabízí se z ní mimo jiné i nevšední pohled do známé propasti Macocha, měřící do hloubky úctyhodných a zároveň odstrašujících 138 metrů. Právě punkevní jeskyní se rozezněly varhaní klávesy pod rukama originální varhanice a skladatelky Katy. Jenom si nejsem jist, jestli i v tomhle studeném prostředí ovládala pedály bosýma nohama, jak bývá jejím zvykem. Ať tak či onak, přidala se Kata svým koncertem k mnoha čelným postavám, včetně například Václava Hudečka, které už na festivalu Čarovné tóny Macochy vystoupily. Závěr dnešního pořadu tedy obstará i pro posluchače Klasik Praha Kata a její skladba Veni Sancte Spiritus.